Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: od dětství je klíč.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slangu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rokem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966, tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá Cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička Perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Bajera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první singl Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saskií Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: určitě
1: říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Haasem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Chupa ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nehtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a my se kamarádíme, takže
0: hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
3: No, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si vklčování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadně. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. Na ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečím to nevím. To chlapu vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že mě několikrát nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že pořád jste na...
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo. Bezva. A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám kataří. A
4: moc děkuji.
8: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: Často se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čublíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala v mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No, to taky. No. Taky to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady
3: je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla bych sem Helenku Růžičkovou. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem.

0: a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm Šminek.
1: Brzděte motorem!
0: Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
2: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
3: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
2: Pavel Kučera přeje nejen Saskii, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
3: Krásné léto a těším se na vás.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bylo 5 hodin. U obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli při nehodě autobusu a osobního auta 3 lidé. Technické služby mostu pěstují zeleninu ve vlastním skleníku. Veterináři na Chomutovsku našli týraného psa a skot chovaný v nečistotě. Psa úřad chovatelce odebral. Dnes čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teploty 24 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Smrt 3 lidí si vyžádala dopravní nehoda ve středu na večer u obce Pětipsy na Chomutovsku. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Silnice 2. třídy číslo 224 byla po nehodě několik hodin uzavřená, pokračuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
2: Kolem 18. hodiny došlo na Chomutovsku mezi obcemi Pětipsy a Rokle k tragické dopravní nehodě. Osobní vozidlo tam přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, v němž kromě řidiče nikdo nebyl. K bližším okolnostem ani následkům nehody se v této chvíli z důvodu probíhajícího šetření na místě nelze vyjádřit.
1: Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se automatizovanou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Vypěstované okrasné rostliny pracovníci vysadili na záhony, kruhové objezdy a další plochy ve městě. Zelenina míří do místních restaurací, časem by mohla končit ve školních jídelnách. Informoval o tom ředitel technických služeb Michal Hartmann. Skleník si pracovníci sestavili sami. Využívá vlastní solární elektrárnu i speciální úpravnu vody. Inspektoři státní veterinární správy odebrali chovatelce u Červeného hrádku na Chomutovsku podvyživeného psa. Byl trvale uvázaný a neměl vodu ani krmivo. Na stejném místě našli také 7 kusů skotu v nevyhovujících podmínkách pro chov. Krávy nařídili veterináři porazit do konce října. Chovatelka svým jednáním porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání i veterinární zákon, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
3: Půjdou podněty na obec rozšířenou působností město Chomutov a ta rozhoduje o sankci. Ty nejvyšší sazby jsou do 1 000 000 u fyzických osob a vedle toho povede správní řízení i krajská veterinární správa. Rozhodne o nějaké souhrnné pokutě.
1: Ukrajinské útoky na průmysl podle ruského prezidenta Vladimira Putina způsobují zemi škody, nejsou ale podle něj zásadní. Putin zároveň nařídil obnovu zasažených ruských logistických center a skladů. Ukrajinské útoky v posledních týdnech zasahují i největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle nezávislého ruského serveru Meduza jsou škody odhadované na 100 miliard rublů.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách 20 až 23. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Českolipsku je kvůli opravě uzavřená silnice mezi Bukovany a Pihelem. V Děčíně ve Folknářské ulici jsou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 5 a Zuzka Zejdová, tak tedy pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu čtvrtek, je tu 20. srpen a právě na dnešní datum se za malou chvíli zaměříme společně s Petrem Jungmanem v jeho kalendáriu. A nesmí chybět také písničky, které nestárnou, je tu Karel Černoch nebo Petr Muk.
0: Dobré ráno s Petrem.

0: Zpíval Karel Černoch, taky Iveta Bartošová, možná jste ji tam poznali, teď je 5:10. No tak je čas podívat se do kalendáře, dneska už máme čtvrtek, je 20. srpna a Petr Jungmann opět našel ke dnešnímu datu další zajímavosti.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s Tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na šest, jaké je počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se pohybují mezi 14 až 16 stupni Celsia. Vidíme drobné přeháňky třeba v okolí Podbořan. Předpověď mluví o tom, že bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Anna K., vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré čtvrteční ráno společně s námi. No a teď se podíváme za poutníky. Pěší putování se stalo fenoménem, tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. Ta nejznámější asi v Evropě je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Poutníci můžou svou cestu začít vlastně skoro kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman právě ubytování pro poutníky.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plameno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krása.
2: Nech si trhej. No jo.
3: Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou, nepojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí mít.
1: Sem pustíte každého.
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Hmm. Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny?
2: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiagu?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat díl doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za malou chvíli už tu bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Severa, to znamená, že vás nesmíme ochudit o další informace a novinky od nás ze severu Čech. Zuzka Zejdová za chvilku přinese další aktuální zprávy. A co se dozvíte? Třeba to, že sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo po Ohří a po Labí. Lépe jsou na tom Krušné hory, víc ve zprávách.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Tři lidé zemřeli při dopravní nehodě ve středu na večer u pěti psů na Chomutovsku. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Silnice druhé třídy číslo 224 byla po nehodě několik hodin uzavřená. Informovala o tom policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo po Ohří a Polabí. Lépe jsou na tom Krušné hory. To je závěr středečního jednání Krajské komise pro sucho. Víc ve zprávách v 6. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu. Ten se nahromadil ve zrušeném náhodu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy jako jsou rtuť a olovo. Práce potrvají minimálně rok. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci kvůli festivalu Jablonecká perle uzavře parkoviště na Horním náměstí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové by tam proto lidé neměli parkovat už v noci ze čtvrtka na pátek. Čekejte většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně v Děčíně v ulici 5. května je uzavřený 25-metrový úsek, uvízlo tam nákladní auto, vyprošťují ho hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté od Zuzky Zejdové jste slyšeli, tak pěkné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku se dozvíte, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem u Alex Minářové. A pak také babské rady. Ani dneska nevynecháme něco, co znali jen naše babičky. Kostka droždí nemusí skončit jenom v těstě na buchty. Tak jak ji použít, se dozvíte před šestou hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, je tu Karel Gott.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Za 5 minut bude 17:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever a děláte dobře, pokud chcete vědět, co zajímavého se dnes bude dít. Každopádně vás pozvu také k našemu odpolednímu vysílání, je tu Alex Minářová, její host, a tentokrát tím hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se třeba i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti. Ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si poslechněte dneska po 13. hodině.

0: Za minutu bude 6:45. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se teď podívat, jak vypadá počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty 14 až 16 stupňů Celsia. Pohled na radar nám zatím ukazuje drobné přehánky, třeba v okolí Roudnice, ale je to skutečně jen pár kapek. Dneska bude většinou oblačno až polojasno a právě ojedinělé přehánky nebo bouřky meteorologové předpovídají. Víc oblačnosti bude odpoledne a večer a srážky se také mohou vyskytnout častěji. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Zpíval Michal Hrůza 10 minut před 6 hodinou a pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever, ani dneska nevynecháme babské rady. A já se tedy přiznám, že dneska mi to vonět nebude. Kostka droždí, no nevím, jak jste na tom s droždím vy, každopádně na pečení se určitě hodí, ale taková kostka nemusí skončit jenom v těstě na buchty. A tak se naučíme, jak droždí využít v péči.

0: Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: co se má.
1: Všechno nejlepší popřál František Nedvědovi. No a za malou chvíli nás čekají také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever. Skalní četa v Děčíně zajistila další část skály. Připomeňme, že v úterý kus spadnul na silnici. Víc vám řekne Zuzka Zejdová v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT 2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dopady dlouhodobého nedostatku vody včera hodnotila Krajská komise pro sucho. U obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli ve středu při nehodě autobusu a osobního auta 3 lidé. Skalní četa v Děčíně zajistila další část skály. Kus v úterý spadl na silnici. Bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Sucho v Ústeckém kraji nejvíce zasáhlo po Ohří a po Labí, lépe jsou na tom Krušné hory. To je závěr středečního jednání Krajské komise pro sucho. Ústecký kraj vstupoval do letošního roku bez větších rezerv po suchém roce 2025. Situaci dál zhoršily vysoké teploty, říká hejtman Richard Brabec z ANO.
4: Samozřejmě máme tady oblast Krušných hor, která je na tom samozřejmě lépe, ale taková ta oblast po Ohří, po Labí, tak ta je samozřejmě latentně suchá. Je to něco, co není výjimka, stávalo se to i v minulých letech, ale právě letos s kumulací těch negativních faktorů je to daleko horší.
2: Rozsáhlejší problémy se zásobováním vodou teď podle Brabce ale nehrozí. Výjimkou můžou být menší obce odkázané na mělké vrty nebo studny. Obyvatele vyzval, aby vodou neplýtvali. Smrt 3 lidí si vyžádala dopravní nehoda ve středu na večer u obce Pětipsy na Chomutovsku. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Silnice 2. třídy číslo 224 byla po nehodě několik hodin uzavřená, pokračuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
5: Kolem 18. hodiny došlo na Chomutovsku mezi obcemi Pětipsy a Rokle k tragické dopravní nehodě. Osobní vozidlo tam přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, v němž kromě řidiče nikdo nebyl. K bližším okolnostem ani následkům nehody se v této chvíli z důvodu probíhajícího šetření na místě nelze vyjádřit.
2: Skalní četa v Děčíně ve středu zajistila další rizikovou část skály, ze které se v úterý kus zřítil na silnici 1/13 v Teplické ulici. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl několik hodin obousměrně uzavřený. Četa v současné době zabezpečuje celou oblast. Část masivu ještě odstraní a také zajistí uvolněné kameny. Informoval o tom mluvčí radnice Luděk Stínil. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, zejména dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Do Ceuty přišlo na konci července z Maroka ilegálně asi 80 tisíc migrantů. Většina už odešla zpět. V ulicích a na plážích jich ale zůstává asi 5 000.
3: Počasí.
2: Bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 24 až 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně neprojedete ulicí 5. května na Jalůvčí. Uvízlo tam nákladní auto. Vyprošťují ho hasiči.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě v 6 od Zuzky Zejdové jste slyšeli tak pěkné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku tu bude další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát o jednom nepovedeném pojistném podvodu s autem. Před 6:30 se pak podíváme na jeden z klenotů českého středohoří, tedy na Lipskou horu. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Karel Zich nebo No Name.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Hned tři lidé tvrdili policistům, že jejich auto havarovalo kvůli protijedoucímu vozidlu. Řidič měl v zatáčce strhnout řízení, aby zabránil čelnímu střetu a narazit do zdi. Jenže kriminalisté se podívali na kamerové záznamy a zjistili, že v tu chvíli kolem žádné jiné auto neprojelo. Příběh o nebezpečném protijedoucím řidiči tak dostal poměrně rychle trhliny. Navíc bylo auto havarijně pojištěné a pojišťovna za škodu vyplatila 68 tisíc. Řidič i oba spolujezdci teď čelí obvinění z pojistného podvodu a každému z nich hrozí až 2 roky vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, aktuálně mezi 14 a 16 stupni Celsia. Na radaru zatím žádné srážky, i když nějaké drobné přehánky se asi objeví, má být většinou oblačno až polojasno. Víc oblačnosti pak bude přibývat během odpoledne a večera a k večeru se také srážky mohou vyskytnout i četněji. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dneska vyrazíme společně křížem naším krajem a tentokrát na jeden z klenotů Českého středohoří, totiž na Lipskou horu. Povede nás Eva Bucharová. Pravda, hora není sedmistovka, nicméně vrcholová stezka hodně připomíná třeba krkonošskou stezku.
2: Lipská hora s výškou 689 metrů nad mořem je jeden z nejkrásnějších vrcholů Českého středohoří. Přesto hora není zdaleka tak navštěvovaná jako mnohé ostatní. Jednak není úplně snadno přístupná a potom stojí ve stínu sousední slavné Milešovky. A taky na jejím vrcholu nestojí ani starý hrad, ani lákavá rozhledna, natož útulná restaurace. Je to jenom skalnatá plošina se schránkou na vrcholovou knížku. Nicméně, pro návštěvníky, kteří mají rádi neposkvrněnou přírodu, je to naopak velká přednost. Zdolat prudce stoupající stezku k vrcholu je slušný sportovní výkon. Sluncem vyhřáté skalní plotny jsou moc příjemné k lenošení nebo k pikniku. Dá se tu prostě příjemně vegetit. Lipská hora je přírodní rezervací, roste tu celá řada vzácných chráněných květin. Z vrcholu je letecký výhled. Dohlédnete na Košťálov, Skalku, Oltářík, Ostrý nebo Házenburg. Výpravu k Lipské hoře můžete podniknout z Třebívlic, kam jezdí motoráček Švestkové dráhy. Odtud se vydáte po Modré směrem na Děkovku a cestou můžete navštívit hradiště Blešno a zříceninu hrádku Oltářík. Od rozcestí Děkovka potom už pohodlně dojdete po Červené až k hoře. Výpravu můžete ukončit u autobusové zastávky v Medvědicích.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Zpívala Jana Kratochvílová a my už vás z Českého rozhlasu Severe zveme také k dalším zprávám. Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky na organizaci maratonského běhu, který se v Krásné Lípě chystá. Víc uslyšíte od Zuzky Zejdové už za chvilku ve zprávách.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. Za poslední dva roky je to téměř 60%. Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky na organizaci maratonského běhu, který vede částečně územím Národního parku České Švýcarsko. Cross Park Maraton se běží v sobotu 29. srpna. 15 umělců z celé republiky ve středu představilo svou týdenní tvorbu na vernisáži barevného Benedikta v Mostě. Mezi letošními účastníky byl také známý sochař Kurt Gebauer, víc ve zprávách v 7. Fotbalisty Jablonce čeká na hřišti skotských Rangers úvodní duel play-off o konferenční ligu. Hrát se bude na Ibrox Stadium pro 51 tisíc fanoušků. Bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dálnice D8 je mezi 40. a 48. kilometrem, to je mezi Lovosicemi a Brozanami, v obou směrech zúžená na dva jízdní pruhy. Pravděpodobně se tam zdržíte a v Děčíně neprojedete ulicí 5. května na Jalůvčí, uvízlo tam nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, zprávy v půl sedmé od Zuzky Zejdové jste slyšeli a za malou chvíli už vás čekají také informace o tom, co přinese dnešní den na severu Čech. Připomenu jenom, že máme čtvrtek, 20. srpen. Promluvíme si také s meteorology a čeká nás další díl našeho dokumentu o roce 1968. A teď už písničky, které nestárnou. Připraveni jsou Rangers nebo právě teď Jan Kalousek.

0: Zpívali Plavci neboli Rangers a Český rozhlas Sever s vámi vstává. Co přinese dnešní den na severu Čech? Připomínám, že tu máme čtvrtek, je 20. srpen. Pokračuje naše tradiční letní soutěž loučení s prázdninami. Poslouchejte nás, uslyšíte nápovědy a také to, kde můžete dneska dopoledne i odpoledne najít naší hlídku a vybrat si nějaké zajímavé ceny. V Roudnici nad Labem, tam teď míříme se v kafárně Café Říp, uskuteční od 7 hodin večer koncert Podsta Pavlu Bobkovi. Připomenou ho instrumentalisté Pavel Malina a Pavel Peroutka, kteří ho doprovázeli, zazní moc pěkné písničky v zajímavých úpravách. V Duchcově začíná 16. ročník celostátního sokolského cyklistického srazu. Start je u základní školy Jana Pešaty od 2 hodin odpoledne. A jsou tu trasy v délce od 16 do 115 kilometrů, ten sraz potrvá až do neděle. V Ústeckém Bystroparku začne v 17:30 večer salsa tančírna pod širým nebem a pokud by vám to nestačilo, tak se můžete přesunout k veřejnému sálu Hraničář v Ústí nad Labem. Na programu je Open Air tančírna Mailin Latino a tam pro změnu budou latinsko-americké tance. Takže pohybu zdar.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu už bude 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě nesmí chybět ani informace o počasí, právě proto je teď na telefonu Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. I vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se zeptat, jak vypadá aktuální situace na severu Čech?
1: Aktuálně máme na obloze zmenšenou oblačnost, srážky se nám aktuálně nevyskytují žádné a lokálně to vypadá, že se vyskytují i mlhy a ty by se měly rozpouštět a na stanicích aktuálně měříme od 14 do 16 stupňů Celsia.
0: Co nám slíbíte? Při čtvrtku jaká je předpověď?
1: Vypadá to, že by dneska postupně měla na obloze převládat větší oblačnost, srážky, to vypadá, že by se nám měly v počátku dne vyskytovat ojediněle, ale odpoledne a večer by těch srážek mělo být více a ojediněle se nám vyskytnou i bouřky a co se týče dnešních maximálních teplot, tak ty očekáváme od 25 až do 28 stupňů Celsia a v Šluknovském výběžku tam od 24 až 26 stupňů Celsia a vítr aktuálně máme slabý, ale během dne by se nám měl rozfoukat a na mírný a jeho západní o rychlosti 3-7 metrů za sekundu a v bouřkách může vítr i zasilovat.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Takový tedy bude čtvrtek. Díky za předpověď. Hezký den. Naslyšenou.
1: A naschanou.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne nashledanou v Kadani na náměstí.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Elan na Českém rozhlasu Severa. My se teď 10 minut před 7 hodinou budeme věnovat našemu seriálu, dokumentárnímu seriálu o Českém rozhlasu v roce 1968. Vlny 68 mapují roli krajských studií v těch dramatických dnech a dneska uslyšíte i autentické záznamy z krizového vysílání. Po okupaci, připomínám, následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia a za věrnost rozhlasu museli mnozí těžce zaplatit. Uslyšíte i o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Českoslováků.

0: někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
1: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
2: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
1: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
3: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
4: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
3: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
1: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
0: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
5: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
6: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
7: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.

Bývalá Jana Chládková, za 4 minuty už tu bude 7. hodina, za chvilku také další zprávy. Dozvíte se od Zuzky Zejdové třeba to, že skalničeta zabezpečila místo, odkud v Děčíně spadl kus skály. Víc ve zprávách v 7 hodin.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Skalní četa zabezpečila místo, odkud v Děčíně spadl kus skalního masivu. Oblast bude monitorovat geolog. Na vernisáži malířského sympozia Barevný Benedikt v Mostě se ve středu představilo 15 umělců. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně platí drahé kanceláře, ačkoliv je ve ztrátě. Bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadl na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
3: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: 15 umělců z celé republiky včera představilo svou týdenní tvorbu na vernisáži Barevného Benedikta v Mostě. Mezi vystavovanými obrazy mohli zájemci vidět například krajiny, abstraktní díla představující vodu nebo třeba sošky malých medvídků. Následně byla díla od umělců i k zakoupení, přibližuje organizátor Jan Čepelák.
4: Originální díla, které jsou za nějakou cenu, a to jsou ty díla, které už si přivezli. A pak jsou tady díla, která zde namalovali, a ty ceny jsou diametrálně odlišné. To, co tady vzniklo, mají ty ceny nižší, je to dárek mosteckým občanům.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. Detaily na našem zpravodajském webu iRozhlas. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé, informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder, teploty často dosahovaly 40 stupňů. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Vedra ve Francii trvala téměř nepřetržitě od poloviny června. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry.
2: Počasí.
1: Bude většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera. K večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 24 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dálnice D8 je mezi 40. a 48. kilometrem v obou směrech zúžená, pravděpodobně se tam zdržíte, a na Jablonecku v Desné spadl na cestu vzrostlý smrk, místo je neprůjezdné, strom odstraňují hasiči.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: K Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 7 od Zuzky Zejdové. Už za chvilku nás čeká pohled do kalendáře na dnešní datum. Máme 20. srpna, je tu čtvrtek a pak se začneme zajímat o basketbal. Já vím, že se teď zrovna aktuálně nic velkého nehraje, ale to neznamená, že se basketbalisté minimálně v těch nejvyšších soutěžích už na vstup do ligové sezóny nepřipravují. A my se podíváme za těmi Ústeckými, a to před 7:30. Teď už písničky, které nestárnou, Olympik nebo Michal David.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Olympik dohrál 10 minut po 7 hodině. Pěkné čtvrteční ráno, je čas se podívat do kalendáře na dnešní datum, tedy na 20. srpen. Petr Jungmann má zajímavá výročí i další informace k dnešnímu datu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
3: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
2: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
3: No vážení přátelé, to máte tak?
2: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
4: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: No a máme tady nápovědu. Ano, je tu naše tradiční soutěž, loučení s prázdninami. I dneska naše hlídka vyrazí do terénu. I dneska budeme v jednom ze severočeských měst či obcí. A máme tam pro vás také zajímavé ceny od pivovaru Ferdinand, od společnosti Alby, to jsou takové společenské hry, dárky od Českého rozhlasu Sever. A pozor, máme tu první dnešní nápovědu. Dneska dopoledne přijedeme po 10. hodině do městečka na Žatecku, leží asi 14 kilometrů od Žatce a pozor, je to na soutoku Dolaneckého a Kyselého potoka. Jestli nevíte teď hned, nevadí, nějaké nápovědy v našem dopoledním a ranním vysílání ještě uslyšíte.
4: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 14 až 17 stupňů Celsia. Trochu se otepluje, nicméně na radaru zatím žádné srážky. Čeká nás většinou oblačno, někde i polojasno. Víc oblačnosti pak bude přibývat odpoledne a večer. A tady se mohou vyskytnout i častější srážky. Promiňte. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: 8 minut před půl osmou, to byly Činasky a na Českém rozhlasu Sever se teď budeme věnovat basketu. Já vím, teď je taková letní pauza, ale to rozhodně nemá vedení. Podíváme se do Ústí nad Labem. S ohledem na rozpočet, kterým patří do druhé poloviny tabulky, se vedení basketbalistů Ústí nad Labem rozhodlo vsadit v nové ligové sezóně, v té budoucí, opět na Američany. Během léta jich angažovala Sluneta 5. 3 z nich už s týmem trénují, další 2 by se k mužstvu měli připojit do konce tohoto týdne.
1: Ústecký trenér Tomáš Reimer má z amerických posil zatím velmi dobrý pocit.
2: Ty hráči se zatím projevili velice dobře, charakterově, lidsky, týmově, plácají si se svýma spoluhráčema, komunikujou s nima. Přidalo to i do toho tréninku, přesně takovou tu jejich, řeknu, mentalitu, takovou tu upovídanost a prostě energii celkově do toho tréninku, a to je přesně, co my od nich očekáváme. Takže já jsem s tím zatím maximálně spokojený, doufám, nebo to je i teďko na nás jako na trenérském týmu, aby jsme pracovali na tom, aby to nebylo jenom na začátku v prvním týdnu, ale aby jsme tuhle tu energii a pozitivismus udrželi co nejdéle.
1: Charakterové vlastnosti Američanů jsou pro kouče ústeckých basketbalistů velmi důležité.
2: Nejlepší měřítko pro mě jako pro trenéra je kapitán Láďa Pecka, který tady zažil už nespočet hráčů. S prvním, s Jaborim, který vlastně přiletěl, přišel na první trénink a asi 4 nebo 5 minut si spolu povídali. A já jsem mu říkal, jako, co je, Láďo, to jako není úplně jako standardní, že by si jako hnedka takhle s těma Američanama povídal. A jeho odpověď mi stačila, on řekl, je dobrý.
1: Prozradil Tomáš Reimer. Jeho noví Američané si postupně zvykají nebo budou muset zvykat ne na evropský styl basketbalu, ale taky na život v Ústí.
2: Historka sama za všechno. Jabory přiletěl se svojí rodinou, vlastně s ročním klukem. Nepřiletěli jim kufry, neměl tady 2 dny kufry. Jeho první rok, takže mi psal, jak si má nabít telefon, protože nevěděl, že tady máme prostě jiný zásuvky. Potom mi volal, že stojí v Kauflandu u kasy, protože neberou dolary. A takovýhle, že to jsou prostě věci, s kterýma se člověk musí poprat, musí jim v tomhletom pomoct. Ale musím říct, že v tomhletom máme i super to český jádro, ty český kluky, který jim v tomhletom pomůžou. A že rychle, tím, že tady bydlej i na hale, všichni to mají prostě k sobě kousek, takže vytvořej dobrou partu a postupně se tady ten třeba rozdílnej styl života tady u nás, nejenom v Evropě, ale i v Ústí naučej.
1: Řekl Tomáš Reimer, trenér ústeckých ligových basketbalistů. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: Vám všem pěkné ráno, za 5 minut už bude 7:30 a za malou chvíli už uslyšíte také další aktuální zprávy, takže novinky a informace ze severu Čech vám přinese po písničce Zuzka Zejdová.

ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Při nehodě osobního auta u obce Klapí na Litoměřicku se v podvečer zranilo 5 lidí, 2 z toho těžce. Na místě zasahovali 2 záchranářské vrtulníky. Zraněné transportovali do Prahy a Ústí nad Labem. Na síti X o tom informovali ústečtí hasiči. Sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo po Ohří a Polabí, lépe jsou na tom Krušné hory. To je závěr středečního jednání Krajské komise pro sucho. Víc ve zprávách v 8. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu. Ten se nahromadil ve zrušeném náhodu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Práce potrvají minimálně rok. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci kvůli festivalu Jablonecká perle uzavře parkoviště na Horním náměstí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fejčové by tam proto lidé neměli parkovat už v noci ze čtvrtka na pátek. Bude převládat počasí s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu nákladního auta máme hlášenou na Mostecku na silnici 27 u Obrnic. Nákladní auto tam narazilo do svodidel, už by u toho měla být policie, a v Mimoni na Kozinově náměstí překáží nehoda 2 osobních aut, ale nikdo se tam nezranil.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Slyšeli jste aktuální zprávy od Zuzky Zejdové, příjemné vstávání. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. No a před 8 hodinou vyrazíme na Benedikt, na jezero u mostu, které včera hýřilo barvami. Proč, o tom uslyšíte před 8 hodinou. A teď už písničky, které nestárnou. Petr Rezek nebo Helena Vondráčková.

0: 8 minut po půl osmé se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč na Českém rozhlasu Sever. Vás jim provází Renata Filipi a včera jsme běhali. Zkoušeli jste někdy pravidelně běhat? Náš severočeský stopař Robin Rerich má už něco naběháno.
1: Pěkné dopoledne.
2: Tak dneska už jsi vyběhl, nebo ještě ne?
1: Ještě ne.
2: Ještě ne.
1: Poslední dobu mám krizi běhání. Moc se mi nechce, protože musel bych znovu začít a ty začátky jsou těžký.
2: A ty jsi ale velký běžec. Kolik měsíčně, když jsi teda běhal hodně, když jsi neměl tu krizi, kolik jsi dokázal uběhnout?
1: Začínal jsem tak, že jsem uběhnul třeba 60-70 kilometrů za měsíc a myslel jsem si, že je to hodně. Pak jsem zjistil, že jsou běžci, kteří uběhnou i 500, i 1000 kilometrů měsíčně. Tak to byly cifry, které jsem si nedokázal představit, ale jeden rok jsem se snažil plnit nějaký limit 200 kilometrů měsíčně a téměř se mi to splnilo.
2: Bavili jsme se právě o té krizi, nebo o tom, jak začít běhat, tak máš nějaký tip, nějakou radu?
1: To je na každém z nás, jak překonáváme krize, je to o té motivaci. Mě vždycky pomohlo to, že vím, že když přiběhnu, že se cítím dobře.
2: Ano.
1: Že je člověk jako nabitý. V podstatě z té sportovní aktivity se člověk cítí nabitý energií.
0: I dneska po 9. hodině samozřejmě dáme s Českým rozhlasem Sever a s Renatou Filipi řeč a bude se mě ptát, kdo má u vás doma hlavní slovo. No tak moc možností tam není, ale uvidíme, jaké různé typy se nám po 9. hodině sejdou. Poslouchejte.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí? Na severu čtvrtek slibuje vyšší teploty, každopádně teď po ránu měříme na teploměrech většinou okolo 15 až 17 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje čistou oblohu, i když většinou je oblačno až polojasno. Ojedinělé přehánky nebo bouřky se přes den můžou objevit, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a pak se srážky vyskytnou i četněji. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina PH a Český rozhlas Sever, 7 hodin 47 minut, my teď míříme do mostu, respektive k jezeru Benedikt. 15 umělců a mezi nimi taky známý sochař Kurt Gebauer tvořilo během týdenního malířského sympózia s názvem Barevný Benedikt právě v Mostě. No a výsledek? To jsou obrazy letních krajin, starých chalup i malé pestrobarevné sošky medvídků.
1: Tak já tady mám krajiny a kostely.
2: Tak já jsem jako krajinář v podstatě.
3: Tak mě většinou inspiruje příroda, ale nevyhýbám se ani portrétu figuře.
4: Umělci se letos podle malířky Kristýny Kreisingerové inspirovali hlavně vodou.
1: Jsou to děti na pláži a hned vedle mě je Kurt Gebauer se svými plavci tady zde v rybníku Benedikt. Takže na sebe tak tematicky navazujeme. My jsme docela dost všichni, asi jak bylo to počasí na koupání, tak tady hodně z nás malovalo takové témata. Tady jsou třeba vodní hladiny od Petra Decheta a já tady mám pláž u Baltského moře.
4: Svoje díla mi ukázala i Iva Šimková-Zírková, která ke svým dílům připojuje příběhy.
2: A ten doubek už měl kamarádku a rostli spolu, rostli, až začali dotýkat větvema. Přežili i druhou světovou válku a moderní doba řekla, ty stromy tady překáží. A skáceli je. Takže z dubu je lavička, z lípy je zvonička. A když ta zvonička zazvoní, tak doubek slyší svoji kamarádku.
4: Malíř Josef Koutný se zase hodně inspiruje přírodou po celé republice. Z jeho obrazů mě ale nejvíce zaujala váza s pivoňkami.
3: Pivoňka a kytice, nedílná součást přírody, že jo? Takže mimo těch krajin se zabývám i tvorbou zátiší.
4: Tady vidíme krajiny. Máte nějakou část tady Ústeckého kraje, která vás inspiruje?
3: Já nejsem Ústečák, já jsem ze západní hranice, já jsem Tachovák. Vlastně tohle jsou všechno krajiny z plenéru, kam vyjíždím s různýma malířskýma skupinama. Každá z těch krajin prakticky pochází z jiných koutů, z jiného koutu České republiky.
4: Barevný Benedikt spolupracuje taky se spolkem Nové Háro. Dražby obrazů mu zatím vynesly 70 tisíc korun na paruky pro onkologicky nemocné děti. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Eldorado hledáme s Valdemarem Matuškou a na Českém rozhlasu Sever nás už za malou chvíli čekají další aktuální zprávy, protože se blíží 8. hodina. A co se od Zuzky Zejdové dozvíte? Třeba to, že kvůli přetrvávajícímu suchu se sešla krajská komise. Víc podrobností tedy ve zprávách budou tady už za 7 minut, ale teď už nám zpívá Lenka Filipová. Hezké ráno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli přetrvávajícímu suchu se sešla krajská komise. Akutní problémy podle hejtmana Brabce nejsou. Společnost ČSAD Liberec loni hospodařila se ziskem a kraji teď vrátí téměř 9,5 milionu korun. Prezident Petr Pavel navštíví na Vysočině tamní firmy a setká se s majiteli hradů a zámků. Dnes počítejte s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Krajská komise pro sucho ve středu hodnotila situaci v Ústeckém kraji. Podle hejtmana Richarda Brabce z ANO teď zásobování vodou ve větším rozsahu ohrožené není. Dílčí problémy se ale můžou objevit v menších obcích odkázaných na studny nebo mělké vrty. Schůzka krajské komise pro sucho předcházela pondělnímu zasedání celorepublikové ústřední komise, pokračuje Brabec.
3: My jsme se sešli právě kvůli tomu, abychom si ze všech oblastí, protože tam byli hasiči, byla tam policie, kam byla tam hygienická stanice, byla tam povodí, vlastně všichni, kteří jsou v té krajské komisi, tak jsme si řekli aktuální stav, kde kdo vidí problém, akutní problém v této chvíli nevidíme.
1: Podle Brabce komise zatím shromažďovala informace. Na dalších postupech se její členové domluví podle vývoje. Společnost ČSAD Liberec vrátí libereckému kraji skoro 9 milionů 400 tisíc korun. Peníze kraj firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, v minulosti poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. K pozitivnímu výsledku přišel také rozvoj komerčních aktivit, doplnil předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík.
4: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku, tím pádem ta společnost je stabilizovaná.
1: Prezident republiky Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje potom na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 12 lidí, přes 30 dalších je zraněných. Záchranné týmy pátrají po lidech pod troskami zřícených budov, vyprostili zatím dva přeživší. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku.
2: Počasí.
1: Bude převládat počasí s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky, přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 24 až 26, na horách 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda nákladního auta komplikuje průjezd na silnici 27 u Obrnic na Mostecku. Auto tam narazilo do svodidel, raději tam zpomalte. A v ulici Ladova v Ústí nad Labem máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Vyšetřuje se tam. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 8 od Zuzky Zejdové jste slyšeli, tak pěkné ráno. Za chvilku položíme opět otázku, na kterou byste asi odpověď v učebnicích nenašli. Tentokrát budeme stavět z různých materiálů. A pak se dozvíme třeba to, že zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskuze je různá, podrobnosti tu budeme mít před 8:30, ovšem teď už nabízíme písničky, které nestárnou, Vladimír Mišík nebo Hana Zagorová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut s Českým rozhlasem Sever. Teď zamíříme do školních škamen a Martina Písaříka se opět zeptáme na otázku, která v učebnicích nebyla. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel? Na to nám dneska Martin Písařík odpoví.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech. Tak čtvrtek bude trochu teplejší než ty předchozí dny, každopádně ranní teploty teď od 16 do 18 stupňů Celsia. Zatím žádné srážky, ale meteorologové říkají, že i když je oblačno až polojasno, přeci jen odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a objeví se i srážky, které se mohou vyskytnout v podobě přeháněk nebo bouřek dokonce i častěji. 25 až 28 budou nejvyšší naměřené teploty.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 8:30 a s vámi je Český rozhlas Sever. Přeju pěkné ráno. Teď by měli poslouchat možná zdravotní sestry a určitě i další zdravotnictví pracovníci. Jak to tak vypadá, v budoucnu by mohli dostat větší pravomoci. Třeba předepisování léků chronicky nemocným nebo očkování proti chřipce. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září a má se týkat dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídali by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovali by výsledky, prováděli by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let. Když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Zpívala Iveta Bartošová a na Českém rozhlasu Sever už vám za chvilku přineseme také zprávy, co se dozvíte od Zuzky Zejdové o 8:30. Třeba to, že v Krásné Lípě hledají dobrovolníky na organizaci maratonu. Víc přesně v 8:30.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 až 2023 zhruba polovina odsouzených. Za poslední dva roky je to téměř 60%. Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky na organizaci maratonského běhu, který vede částečně územím Národního parku České Švýcarsko. Cross Park Maraton se běží v sobotu 29. srpna. 15 umělců z celé republiky ve středu představilo svou týdenní tvorbu na vernisáži barevného Benedikta v Mostě. Mezi letošními účastníky byl také známý sochař Kurt Gebauer. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Fotbalisty Jablonce čeká na hřišti skotských Rangers úvodní duel play-off o konferenční ligu. Hrát se bude na Ibrox Stadium pro 51 tisíc fanoušků. Dnes počítejte s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pravděpodobně se zdržíte na Děčínsku na silnici 1/13 mezi Ludvíkovicemi a Huntířovem. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl deváté a Zuzka Zejdová. No a my si za chvilku prozradíme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Pak se podíváme za rybáři v Chrastavě, na Liberecku. Tam apelují na obyvatele, aby nečerpali vodu z řeky. Proč? No tak to je vcelku jasné, ale budeme o tom mluvit před devátou hodinou. Teď už písničky, které nestárnou, Jaroslav Uhlíř nebo Janek Ledecký.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Ano, i dneska nás čeká naše soutěž, která probíhá celý týden. Loučíme se s prázdninami a tentokrát pro vás máme opět zajímavé ceny. Naše hlídka brázdí severní Čechy, Ústecký kraj, a i dneska se podíváme dopoledne do jednoho ze zajímavých městeček nebo obcí. A mám pro vás další nápovědu, pokud tedy chcete ceny od pivovaru Ferdinand nebo od společnosti Albi, to jsou takové ty hry a podobné záležitosti. Tak pozor, dneska dopoledne po 10. hodině přijedeme do města na Žatecku. Leží asi 14 km od Žatce, kdyby si to chtěl někdo změřit, na soutoku Doláneckého a Kyselého potoka. Město kdysi proslavila těžba kaolínu, výroba porcelánu a dnes je to chmelařské středisko. Tak co? Už víte? No pokud ne, poslouchejte naše vysílání, protože ještě nějaké další nápovědy mít budeme.
0: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 9:15, pěkné ráno, tak jaké máme počasí? Na severu Čech 13 až 16 stupňů Celsia, na radaru zatím tuhle chvíli žádné srážky, ale pozor, má být oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, které budou k večeru častější, protože bude i přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už tu bude 9. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Sever a my se teď podíváme za rybáři na Liberecko. Pokud máte u svého domu zahradu nebo bazén, možná berete vodu z řeky, ale to může být docela problém. Třeba v Krastavě na Liberecku teď rybáři apelují na lidi, aby vodu z říčky Jeřice nečerpali. V důsledku sucha a tepla totiž vody ubývá, stoupá jí teplota, ve vodě je pak málo kyslíku, no a rybám hrozí, že uhynou.
1: V podstatě bojují o přežití.
2: My jsme s předsedou rybářského svazu v Chrastavě Josefem Kasalem přišli k říčce Jeřici. Ačkoliv prší, tak letošní léto je hodně suché.
1: Vody ubývá a voda se otepluje. Současně s teplotou ubývá ve vodě i kyslík, který ryby a nejen ryby, ale i ostatní živočichové potřebují pro život.
3: Ryby se proto stahují z mělčích vod do větší hloubky.
1: Třeba nyní jsme u jezu, kde dochází prokysličování té vody a je tady i hloubka pod tím jezem, to znamená, ty ryby v podstatě ze širokého okolí se sem stahují, aby čerpali kyslík.
2: Je v pořádku, že se srocují na nějaký konkrétní prostor, je jich tam asi víc než normálně?
1: Těm rybám to dává hlavně ten kyslík a šanci přežít. Na druhou stranu je to nebezpečný, protože se shromažďují a pro jejich predátory třeba volavky, morčáky, je to prostřený stůl.
3: Nedostatek kyslíku ohrožuje například pstruhy, vysvětluje rybář Kasal.
1: Optimální hodnoty třeba pro toho pstruha obecného je do 18-19 stupňů a obsahu kyslíku 11 mg na litr. A v současné době tady přes tu Chrastavu se ta voda ohřeje až na 25 stupňů a ten obsah toho kyslíku klesá někam k 5 mg.
3: Déšť a ochlazení můžou situaci zlepšit. Sucho je ale podle rybářů dlouhodobý problém. Rybám se snaží pomoct taky stavbou malých hrázek a kromě toho apelují na obyvatele, aby v období sucha vodu z toku nečerpali.
1: Pokud se někdo veme 2 konívky pro zahrádku, tak je to v pořádku. Špatné je to, když vodu třeba čerpají pro stavbu nebo pro napouštění bazénu.
3: V takovém případě je potřeba povolení. To ale lidé podle Kasala často nemají.
1: Stačí se projít kolem Jeřice a člověk vidí, to všechno čerpá tu vodu. A pokud jsme třeba

0: Za 5 minut tu bude 9. hodina a s ní také další vydání našeho Dáme řeč. Provázet nás opět bude Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem?
1: Tak teď se dozvíme, jestli ranní vysílání poslouchá tvoje manželka. Jo? Ano. A podle toho, jak odpovíš, kdo má u vás doma hlavní slovo?
0: No tak samozřejmě já.
1: Takže manželka neposlouchá.
0: Ale ne, samozřejmě já, ale musím se nejdřív zeptat.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Jako, jestli můžu.
1: Takže manželka je tím krkem, klasika. Ty jsi hlava.
0: No, takhle, já se vždycky zeptám, jestli mi třeba chutná vepřový.
1: Tak, jo, něco. Takhle, no.
0: Každý rozumný muž k tomu dříve či později dojde, že ačkoliv si myslí, že hlavou domácnosti je on, ve skutečnosti je
1: to naopak. U nás máme, no.
0: A vzpomínám si jednu dobu, byla u nás hlava domácnosti ještě někdo jiný a to byl Oldřich, Baset.
1: Jo, Baset, ano, pejsci ti jsou důležitý.
0: Dokonale, myslím, že ti, co mají kočky, taky vědí o hlavě domácnosti.
1: Přesně tak. U nás to jednoduché, máme takový krásný vtip, vždycky zavolá Michala, pojď domů a on se ozve, co, je mi zima nebo máš hlad? Říkám, máš hlad.
0: Tak uvidíme, jaké jsou zkušenosti našich posluchačů, po 9. dejte řeč a pokud soutěžíte s Českým rozhlasem Sever, možná, že se dneska dopoledne ještě uvidíme osobně, uvidíme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lesní úřad Děčín nechal uzavřít část turistické stezky v Loubí. Dopady dlouhodobého nedostatku vody včera hodnotila krajská komise pro sucho. Při nehodě auta na Litoměřicku se ve středu zranilo 5 lidí, 2 z toho těžce. Počítejte s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky o jedinělé bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Část turistické cesty v Loubí u Děčína uzavřel lesní úřad Děčín. Důvodem omezení je sesuv půdy poblíž tamního rybníku. Kdy se turisté na stezku vrátí, zatím není jasné, doplňuje mluvčí města Luděk Stínil.
2: Bohužel v současné době po ní není možné projít ani jedním směrem, protože tam došlo k sesuvu půdy a ta stezka je dost poničená, situace na místě není bezpečná. My tam provedeme místní šetření a poté budeme řešit, jak zajistit opravu tohoto úseku.
0: Sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo po Ohří a Polabí. Lépe jsou na tom Krušné hory. To je závěr středečního jednání Krajské komise pro sucho. Ústecký kraj vstupoval do letošního roku bez větších rezerv po suchém roce 2025. Situaci dál zhoršily vysoké teploty, říká hejtman Richard Brabec z ANO.
3: Samozřejmě máme tady oblast Krušných hor, která je na tom samozřejmě lépe, ale taková ta oblast po Ohří, po Labí, tak ta je samozřejmě latentně suchá. Je to něco, co není výjimka, stávalo se to i v minulých letech, ale právě letos s kumulací těch negativních faktorů je to daleko horší.
0: Rozsáhlejší problémy se zásobováním vodou teď podle Brabce ale nehrozí. Výjimkou můžou být menší obce odkázané na mělké vrty nebo studny. Obyvatele vyzval, aby vodou neplýtvali. Při nehodě osobního auta u obce Klapí na Litoměřicku se v podvečer zranilo 5 lidí, 2 z toho těžce. Na místě zasahovali 2 záchranářské vrtulníky. Zraněné transportovali do Prahy a Ústí nad Labem. Na síti X o tom informovali ústečtí hasiči. 52. ročník agrosalonu Země živitelka právě začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství. Představí se víc než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi nebo zajímavá plemena skotu a koní.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce rozehrají na hřišti skotských Rangers úvodní duel play-off o konferenční ligu. Tým z Glasgow neuspěl v předkole Evropské ligy. Duel Rangers-Jablonec začne ve 20:45 českého času. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Odveta se bude hrát za týden v Jablonci.
1: Počasí.
0: Bude převládat počasí s velkou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 24 až 26, na horách 19 až 22 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 136 cm, průtok 1,90 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S údržbou počítejte na silnici 1/13 od Ústí nad Labem na Děčín. U Libouchce a Jílového pozor na pomalu jedoucí auto údržby. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Máme krásné téma, kdo má u vás doma hlavní slovo. Říká se totiž, že muž je hlavou rodiny a žena tím krkem, který ji otáčí. Tak jak je to u vás, kdo má tedy to hlavní slovo, jak si třeba dělíte povinnosti, kompetence a kdy se vyplatí stát si za svým a kdy naopak ustoupit. Volejte do studia, telefon je 475 212 212, můžete psát e-maily i na adresu dáme řeč, zavináč rozhlas. rozhlas.cz nebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zejdová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Musím se zeptat i tebe, kdo má u vás doma hlavní slovo. Jsem zvědavá, co odpovíš.
0: No já ti nevím, ale já mám poslední dobou dojem, že nejen u nás, ale v mnoha domácnostech vládnou děti.
4: Vládnou děti. Mm-hmm. Takže u vás teďko momentálně.
0: No, tak u nás to není, u nás demokracie končí na prahu našeho domu. Ale jinak.
4: Znám spoustu domácností, kde vládnou v uvozovkách zvířata, tak ty máš kočku i psa.
0: Máme kočku a psa.
4: No, tam je taky demokracie, nebo to končí u toho
0: prahu? Mezi
4: nimi
0: demokracie rozhodně není a směrem k nám to taky ne.
4: Taky nefunguje. Tak jak je to u vás doma, kdo u vás má hlavní slovo, zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
1: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Tohle byl Karel Gott a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. Máme krásné téma, protože se vás ptám, kdo má u vás doma hlavní slovo, kdo je tou hlavou, kdo tím krkem, který vlastně tou hlavou otáčí a jak si dělíte povinnosti a co třeba kompetence a kdy se podle vás vyplatí stát si rozhodně za svým a kdy je naopak lepší ustoupit. Volat už můžete teď do studia na telefon 475 212 212, nezapomeňte i na e-maily. Ten e-mail je dámeřeč@rozhlas.cz a nebo se rozepište na Facebook Českého rozhlasu Sever. A začneme krásně humornou scénkou. Jiřina Bohdalová a Petr Nárožný se totiž hádají, jestli bude nebo nebude svatba.
1: Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
2: Vezmu, samozřejmě, že vezmu, přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
1: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
2: No vidíš, Větuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
1: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
2: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
1: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
2: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
1: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
2: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
1: Co si to...
2: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
2: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu už ti to říkám 20 let, tak jo nebo ne?
2: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
2: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
2: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
2: Ale to není možné.
1: No, je.
2: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře, Jen si vzpomeň,
1: no. Právě.
2: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
2: Ano, to bys nechtěla.
1: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
2: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
2: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím tě, se všichni postavit třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
2: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
1: On Kaláb neumřel.
2: Já jsem tvůj. Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
2: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
2: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Takhle se to dělá, jak by řekla každá správná ženská. Jak je to u vás doma, kdo má to hlavní slovo, kdo je ten krk, kdo ta hlava? Jak si třeba dělíte povinnosti, kompetence? Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.
3: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o tom, kdo má doma hlavní slovo. No a k nám do studia se dovolala i paní Maruška z Kamenického Šinova. Přeji hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Tak paní Maruško, pojďme na to, kdo u vás doma má to hlavní slovo. Kdo je hlava, kdo je krk?
1: Já vám to tak trošku shrnu, jak se to děje u nás v naší domácnosti. Tak my, když jsme se před 60 lety brali, no tak pokopitelně jsme si žádný role nerozdělovali, že jo, ty budeš to, já budu tamto. Tak to nějak vyplynulo během toho společného života. No a takže u nás bych řekla to hlavní slovo, to ani není tak o hlavním, nebo kdo ho má, ale tady spíš bylo asi zřejmě, to vzniklo z pohodlí mého manžela.
0: Ano.
1: Protože já teda zajišťuju veškeré dovolené, balím kufry, kulturu, veškeré pojišťováky, co jsme si pojišťovali domácnosti, veškeré platby hlídám, ale je fakt, že teda potom to všechno konzultuji s manželem, že jo, takže jako tak nějak je všechno v pohodě, no a mě to teda baví, tak já ani tak nějak nic nenamítám, akorát třeba jsem někdy jenom řekla, proč zrovna všechno já a tak dále, tak manžel vždycky řekl, to máš smůlu, protože starého psa novým kousku nenaučíš. Takhle vždycky skončí.
0: Paní Maruško, máme to úplně podobně, akorát manžel ještě neřekl toho starého psa, ale myslím si, že až jednou takhle budu lamentovat, tak něco podobného přijde. Co třeba domácí práce, rozdělení rolí, pomáhá manžel?
1: Jo, manžel určitě, tak říkám, my jsme si to nerozdělili, tak já jsem se chopila vaření, manžel zase ty řemesla takový, ty ze dřevem se naučil pracovat, zjedničil, tak jako to máme rozdělený úplně bez nějakých tohleto, to jako všechno funguje.
0: Takže můžeme říct, že u vás v Kamenickém Šinově vlastně vládne symbioza po 60 let.
1: Já bych řekla, že asi ano a je to v pořádku. Mně se to tak líbí, mě to vyhovuje. Mě to baví konzultovat s lidma nebo bavit se s lidma. Já mám lidi ráda, kolem sebe rozruch, tak mě to baví. Manžel je spíš takovej umírněnější, tak se i rád podřídí. Tak nám to takhle vyhovuje.
0: Paní Marie z Kamenického Šinova, moc vám díky za telefon. Pozdravte manžela, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: No a kdo má u vás doma hlavní slovo? Kdo je ten krk? Kdo hlava? A máte třeba nějak rozdělené povinnosti nebo kompetence doma? Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, kde řešíme odpověď na docela jednoduchou otázku a ta je, kdo má u vás doma hlavní slovo. Jak je to u drobných, tak to se dozvíme právě teď, protože jsem zavolala zpěvákovi Milanovi Drobnému. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, přeji.
0: Tak kdo má u vás to hlavní slovo doma? Manželka nebo vy?
1: to je těžká otázka. Já trošku řeknu to, co vždycky říkal pan Verich, jo, že my to máme s manželkou rozdělený tak, že ona má takový nepodstatný věci, jako kolik přinese domů peněz, kam pojedeme na dovolenou, a já takový ty podstatný, jaký je náš vztah k Tajvanu, tak to dělám já.
0: Jo? Ano.
1: No, ale u nás to je samozřejmě, že manželka se stará o domácnost a všechno, co k tomu patří, jako správná žena. No a já se snažím pomáhat, taky občas i uvařím.
0: Mm-hmm.
1: Jo, no, pereme třeba společně, máme na to pračku.
0: Ano, ano.
1: Já když jsem byl sám, tak jsem měl válku, ale teď už to je bezvadný, no a pak to dám sušit. No a já po něčem se projdu, tak to žehlím, a jinak žena veme prkno a žehličku, no. Tak to jsou takovýhle věci. No a na zahradě, protože to máme veliký, no, tak se musíme starat o to, co máme, jako třeba rybíz, angéš, no, takovýhle cuketu, takovýhle věci. No tak já to většinou sklízím, no a pak to se ženou jako zavařujem, třeba ona dělá nádhernou věc červeného rybízu, dělá brusinky jako, no a já jezdím na traktoru, protože na tom a sekám.
0: Sekáte.
1: Jo? A tam, kde to nejde, mezi třeba těma rybízma, takovému ruční sekačku, no a dělám to já. No a Danoška zase prostě pleje, jo, a stará se o, aby nikde nepřerůstalo něco, co tam nemá být.
0: Co tam nemá být.
1: Takže to máme v klidu takhle rozdělený. No.
0: Koukám, že to máme doma velmi podobně. Sekání je tedy doopravdy v kompetenci manžela. Když jsem jednou sekala já, tak přestala jet sekačka, tak od té doby manžel řekl, že radši já na sekačku nešahám. Mně to nevadilo. Naprosto to nevadilo. Tak takhle to vypadá u drobných, tak vám moc děkuji a hlavně pozdravte vaší paní a ať ta vzájemná symbioza funguje i nadále.
1: Vedle mě my jedeme z České Lípy, kde jsem měl
0: tak
1: včera.
0: Zdravíme, zdravíme.
1: Ano, pro malýho Štěpánka, takže mějte se moc hezky a těším se v neděli u rádia, u mého poslechu v retru, no, tak naskánou.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. No a když jsme měli na drátě Milana Drobného, tak si dáme i jednu písničku k tématu. A ta je právě od Milana Drobného Na jednom polštáři pod jednou dekou.
2: Jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán, doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

Když jsem se však záhy probudil, zjistil jsem, že nechci, co jsem snil. Chci jen poznat lásku velikou na jednom polštáři pod jednou dek.

0: Milan Drobný dospíval 9 hodin a 34 minut k tomu. My stihneme určitě v našem Dáme řečiště jeden telefon, protože my si povídáme o tom, kdo má u vás doma hlavní slovo. A k nám do studia se dovolala i paní Pavla z Neratovic. Paní Pavlo, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já vám všem také. Já si vzpomínám, když jsem byla malá, tak maminka vždycky říká, pamatuj si, že mužské živí rodinu a že žena mu musí udělat všechno zázemí. A v tom, co u nás bylo tak, že tatínek chodil do školy, učil a maminka teda, že chodila do práce, prala a takhle, ale když jsem dělal nějaký opravy nebo zahrada, tak maminka to dirigovala a tatínek se domníval, že teda prostě on to teda velí a tohleto. To bylo rozkošný, já vždycky říká, Fando, pojď, tak jdeme to skopit nebo jdeme to opravit. No a potom, když jsem se teda vdala a měla jsem muže, který potom začal podnikat v těch 90. letech, tak ten byl zvyklý, že prakticky přijel večer domů, vítal ho pes, naše Lucinka, to bylo první, že ho tu musel dát pusu na týden, no všude prostě. No a potom přišel domů, já jsem mu dala večeři a tak dále, on si sedl u televizi, koukl na zprávy a dělal si ještě nějaký věci a já jsem teda po službě v nemocnici po 12. všechno dělala, takže já jsem vařila, prala, uklízela. A i jsem mu připravila třeba na ráno vyžhenou košili vestu a ono se brýle, takže byl kapesník na bíle. Tak já vám řeknu perličku, tím to zakončím. Jednou se tam měla jsem 12, tak to bylo ve čtvrtek a telefon, tak jsem letěla před oddělení a on mi říká, Pavuš, ty jsi mi nedala brejle, na brejle kapesní do saka. No a to byla poslední kapka, to jsem byla úplně vyřízená. Tak jsem začala ubírat a on se neměl ani na služební cestu zabalit kufr.
0: Ano.
1: Tak jsem říkala, tak to ne. No a potom jsem ovdověla a teď tam je velí kočičky, mám 4 a prostě nejstarší pája na mě hupne v 4:30, v 5 hodin a teď to začne, takže prostě u mě jsou velitelky kočičky, já jsem otrok.
0: Ale zdá se, že spokojená paní Pavlo, a tak je to přece důležité, abychom byli spokojení v tom společném žití.
1: A bylo to hezký, ten život byl tak rychle utekal, bylo to krásné, mám to hezký vzpomínky. Mějte se moc hezky.
0: Paní Pavla z Neratovic, díky i za váš telefon, mějte se a naslyšenou.
1: Naschledanou.

Tohle byl Dalibor Janda a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč, které nám pomaličku končí. A děkuji, že jste zavolali, rozebrali jsme krásně to téma, kdo doma velí a jak se zdá, tak v českých domácnostech povětšinou vládne ta symbioza a to je podle mě nejlepší. Nové téma, tak to tady bude zase zítra po 9. Tentokrát se vás zeptám, jaká je vaše zahrada. Kdy jste si ji třeba pořídili, jestli ji máte na práci, na pěstování nebo na odpočinek a jestli se vám líbí třeba i nějaký styl, protože můžeme mít moderní provedení, okrasné, japonské, anglické a je toho doopravdy spoustu a spoustu. Takže tohle téma zase zítra po 9. Teď už posílám další písničky a přesně ve 9:45 tady bude Zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den. Český rozhlas Sever.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažíte. Máte-li chuť si užít na zámku Třešť? Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročesky kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte, já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla, ať máme čistý zvuk, vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj, už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně, takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné, soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je. Telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Večerní déšť a vítr zaměstnal v Ústeckém kraji hasiče hlavně na Děčínsku a Ústecku. Za noc vyjížděli 40krát. Hasiči v Libereckém kraji vyjeli k téměř 80 případům. Sociální služby by na příští rok měly mít víc peněz než letos. Architekt Jakub Adamec vyjel na kole ještě 630krát. Vybíral tím peníze na dětskou paliativní péči. Čekejte místy přeháňky, ojedinělé bouřky a teploty 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Hasiči vyjížděli kvůli počasí od včerejšího večera do dnešního rána nejvíce na Děčínsku a Ústecku. Mezi nejčastější zásahy patřilo odstraňování popadaných stromů. Několik zásahů měli hasiči také v obcích na Lounsku a Teplicku. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
2: Během večera a noci jsme v souvislosti s bouřkou zaznamenali přes 40 výjezdů. Jednalo se převážně o technické pomoci, konkrétně o odstraňování popadaných stromů. V jednom případě na Teplicku jsme pak čerpali vodu.
0: Téměř 80 výjezdů měli v noci na dnešek hasiči v Libereckém kraji. Informovali o tom na sociální síti X. Nejvíc jich bylo na Liberecku. Noční bouřky zkomplikovaly také dopravu. Na několika tratích jsou kvůli popadaným stromům vlaky zpožděné, například mezi Libercem a Jaroměří. Policie hlásí překážky také na některých silnicích. Například v Jablonci nad Nisou je neprůjezdná silnice mezi Jabloncem a Lučany a v Raspenavě. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. 630 nepřerušených výjezdů ještědu na kole absolvoval Jakub Adamec. Dvakrát tím pokořil převýšení Mount Everestu. Uspořádal v rámci toho sbírku na Dům pro Julii, jediný dětský hospic v České republice. Sbírku pořádá nezisková organizace Domestici. Dlouhodobě se věnuje podpoře paliativní péče prostřednictvím sportovních výzev, říká její zakladatel Martin Souček. Za sebou má spolupráci se 54 ambasadory.
3: Oni tak prostě pokračují v té mé původní myšlence, že já něco udělám a řeknu lidem, nedávejte peníze mě, ale dejte je do sbírky na hospicovou paliativní péči v Česku. A my jim vlastně k tomu poskytujeme už jakoby jenom transparentnost, nějakou garanci toho příběhu.
1: Počasí.
0: Bude převládat počasí s velkou oblačností, místy se vyskytnou přeháňky, ojedinělé bouřky, přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti oběd přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 24 až 26, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli ranní nehodě nákladního auta je v Děčíně stále neprůjezdná silnice 5. května na Jalůvčí a pozor na Českolipsku na silnici 262 u Žizníkova, v příkopě běhá divoké prase.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po desáté pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Sever a vy teď posloucháte Dopolední Express. Máte-li rádi hory, pak by vás mohla zaujmout Lipská hora v Českém Středohoří. Je tak trochu ve stínu Milešovky a to je škoda. Více už je v našem seriálu Křížem krajem. Teď ale písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Xindog X a Ivonu Přenosilová.
1: Dopolední Express s Renátou Filipy.

0: Ivon Přenosilová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už máme připraveny slavné Severočechy a Milan Knotek nám dnes představí lékaře Fridricha Krause.
1: Slavní Severočeši.
2: Ke generaci lékařů, která se snažila udělat z interní medicíny měřitelnou, experimentální a fyziologicky založenou vědu, patřil Fridrich Krause. Narodil se v roce 1858 v Děčínských Podmuklech. Medicínu studoval na Německé univerzitě v Praze. V roce 1890 se stal přednostou oddělení interní kliniky Rudolf Špitálu ve Vídni. O 4 roky později se usadil v Grácu jako profesor interní medicíny místní univerzity. Nakonec vedl druhou lékařskou kliniku berlínské nemocnici Charité. Proměnili v moderní nemocnici výzkumnou a vzdělávací instituci, která se stala mezinárodním centrem v oboru interního lékařství. Rozvíjely se tu nové diagnostické metody, například rentgenologie, elektrokardiografie nebo mechanické záznamy pulzu. Společně se svým spolupracovníkem Georgem Friedrichem Nikolajem se stal Kraus průkopníkem EKG. Převáděl elektrokardiografii do klinické interní medicíny a systematizoval její využití. Vrcholným výsledkem spolupráce obou mužů byla v roce 1910 kniha Elektrokardiogram zdravého a nemocného života. Fridrich Krause zemřel v roce 1936 v Berlíně. Moderní historici medicíny ho dnes označují za průkopníka funkční diagnostiky a elektrokardiografie v Německu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: skupina Jelen na Českém rozhlase Sever a my v našem dopoledním expresu půjdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Na jeden sklonutů českého středohoří Lipskou horu nás vede Eva Bucharová. Není to sice ani sedmistovka, nicméně vrcholová stezka silně připomíná třeba Krkonošskou stezku.
2: Lipská hora s výškou 689 metrů nad mořem je jeden z nejkrásnějších vrcholů českého středohoří. Přesto hora není zdaleka tak navštěvovaná jako mnohé ostatní. Jednak není úplně snadno přístupná a potom stojí ve stínu sousední slavné Milešovky. A taky na jejím vrcholu nestojí ani starý hrad, ani lákavá rozhledna, natož útulná restaurace. Je to jenom skalnatá plošina se schránkou na vrcholovou knížku. Nicméně, pro návštěvníky, kteří mají rádi neposkvrněnou přírodu, je to naopak velká přednost. Zdolat prudce stoupající stezku k vrcholu je slušný sportovní výkon. Sluncem vyhřáté skalní plotny jsou moc příjemné k lenošení nebo k pikniku. Dá se tu prostě příjemně vegetit. Lipská hora je přírodní rezervací. Roste tu celá řada vzácných chráněných květin. Z vrcholu je letecký výhled. Dohlédnete na Košťálov, Skalku, Oltářík, Ostrý nebo Házemburg. Výpravu k Lipské hoře můžete podniknout z Třebívlic, kam jezdí motoráček Švestkové dráhy. Odtud se vydáte po Modré směrem na Děkovku a cestou můžete navštívit hradiště Blešno a zříceninu hrádku Oltářík. Od rozcestí Děkovka potom už pohodlně dojdete po Červené až k hoře. Výpravu můžete ukončit u autobusové zastávky v Medvědicích.
1: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky čtvrteční dopolední expres. Máme 10 hodin a skoro 30 minut k tomu. Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, tak asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojí se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlináre. A Česká filmová a televizní akademie ho teď posílá do boje o Oscara.
1: A pak půjdu na ulici, krás, palety.
2: No, Praha, no.
3: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
4: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
5: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
3: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
5: Pro ně bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh vyprávět.
3: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Sírových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
6: Já jsem koště.
4: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září.
2: Rádi,
3: Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádi.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden jsme rozjeli naší velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s Lídkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy a mnozí z vás už tedy určitě vědí, kde naší hlídku hledat. Petra mám teď na telefonu. Petře, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, já se omlouvám, mám tady trošku potíže s parkingem, ale mě tady ta paní nabourala naše krásné auto.
1: To se stává, je to v pořádku, skvěle.
2: Jo. Tak člověk na cestách toho zažije opravdu hodně. Ano. Ty jsi se ptala, kde právě jsem, tak já myslím, že ti, co poslouchali pozorně, tak určitě tuší, nebo vlastně vědí, že jsem v Podbořanech. Podle těch nápověd si to dal krásně poznat. No a právě teď teda bez újmy se mi podařilo zaparkovat přímo na velmi hezkém, kdo to tu zná, tak se mnou určitě bude souhlasit, Podbořanském náměstí.
1: Petře, co je potřeba udělat pro to, aby posluchači vyhráli právě nějakou z těch hezkých cen, kterou jsme jmenovali na počátku?
2: Je to jednoduché, stačí najít naše auto, bílé auto se zeleným R-kem s nápisem rozhlas. No a je to systém, kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale nebojte se, s prázdnou, zatím od nás ještě neodešel nikdo. Takže teď asi 30 minut na to máte, můžete se těšit tak na ceny od Českého rozhlasu Sever, od pivovaru Ferdinand, od společnosti Alby.
1: Posluchači honem rychle tedy do Podbořan, právě kde stojí naše hlídka. Petře, tak díky, dávej na sebe pozor a hlavně v pořádku dojít, protože by se nám v Českém rozhlase Sever moc chyběl.
2: No, ano, děkuji. Tak zatím naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Celý tento týden s námi můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a taky další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit právě i vám. Dneska dopoledne naše soutěžní hlídka dorazila do Podbořan.
2: Na Žatecku na úpatí Doupovských hor leží Podbořany. První písemná zmínka o Podbořanech je z roku 1362. Podle ní opat postolprckého kláštera František ustanovil v listopadu toho roku duchovním správcem v Podbořanech slavětínského kněze Hanka. Paroží, které najdeme na městském znaku, odkazuje na starý český panský rod pány z Gučtejna. Podbořany kdysi proslavila těžba kaolínu a výroba porcelánu. Dnes je to jedno z několika chmelařských středisek. Najdete tam vlastně taková dvě centra. Jedno ve východní části města kolem pozdně barokního kostela svatého Petra a Pavla, druhé v západní části okolo mladšího novorománského evangelického kostela Božího Spasitele. Podbořany mají rádi cyklisti, můžete odtud vyrazit na několik oblíbených cyklotras. Tak například ta po stopách Schillera vede přes Kryry a Vroutek a má zhruba 18,5 kilometrů. Jen o něco malinko delší je cyklotrasa nazvaná od pravěku do baroka a povede vás přes Rubín, Dolánky, Kaštice, Vysoké Třebušice, Krásný dvůr a Buškovice. Na Podbořany je překrásný výhled z rozhledny na vrchu Rubín. Je to roubená vyhlídková věž, která architektonicky připomíná hradiště. Z Rubínu je za vhodného počasí vidět na Krušné a Doupovské hory a České středohoří.
0: Loučení s prázdninami.

Něco o lásce nám zaspíval Pavel Dobež a nám pomaličko listy končí první hodina dopoledního expresu. Zuzka Zejdová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že večerní déšť a vítr zaměstnal hasiče hlavně na Děčínsku a Ústecku. Za noc vyjížděli 40krát. Podrobnosti ve zprávách teď už posílám Whitney Houston. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT 2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.

Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli přetrvávajícímu suchu se sešla krajská komise, akutní problémy podle hejtmana Brabce nejsou. Dnešní noční bouřky zkomplikovaly dopravu na silnicích i železnicích. Šéf resortu vnitra Metnar chce s ministryní Schillerovou dojednat finance na kyberbezpečnost nebo digitální služby. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti přibývat. Teploty 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Krajská komise pro sucho ve středu hodnotila situaci v Ústeckém kraji. Podle hejtmana Richarda Brabce z ANO teď zásobování vodou ve větším rozsahu ohrožené není. Dílčí problémy se ale můžou objevit v menších obcích odkázaných na studny nebo mělké vrty. Schůzka krajské komise pro sucho předcházela pondělnímu zasedání celorepublikové ústřední komise, pokračuje Brabec.
2: My jsme se sešli právě kvůli tomu, abychom si ze všech oblastí, protože tam byli hasiči, byla tam policie, byla tam hygienická stanice, byla tam povodí, vlastně všichni, kteří jsou v té krajské komisi, tak jsme si řekli aktuální stav, kde kdo vidí problém, akutní problém v této chvíli nevidíme.
0: V noci a ráno vyjeli hasiči v Libereckém kraji kvůli bouřkám téměř 100krát. Nejčastěji odklízeli popadané stromy a poskytovali jinou technickou pomoc. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
3: Kolem 2 hodiny raní jsme ve Vratislavicích zabezpečovali náhradní elektrocentrálu pro osobu na oxigenoterapii. V Jablonci nad Nisou jsou v Rýnovicích, hasiči kolem 2:30 ráno provedli zaplachtování a zabezpečení střechy odkryté po bouřce.
0: Kvůli popadaným stromům bylo v Libereckém kraji podle mluvčí společnosti ČES distribuce Sony Hollingerové téměř 6 000 domácností bez elektřiny. Technici postupně pracují na nápravě. Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli kvůli počasí nejvíc na Děčínsku a Ústecku. Mezi nejčastější zásahy patřilo odstraňování popadaných stromů. Několik zásahů měli hasiči také v obcích na Lunsku a Teplicku. Podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové bylo výjezdů přes 40. V jednom případě na Teplicku hasiči čerpali vodu. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti nebo komunikačních technologií. Řekl to před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Společně řeší položky rozpočtu, na kterých se zatím nedohodli na prvním úterním jednání. Podle Metnara bude tématem i rozvoj digitálních služeb.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce večer nastoupí do úvodního duelu posledního předkola konferenční ligy. Hrát budou v Glasgow na trávníku skotských Rangers od 20:45. Brankář Severočechu Jan Hanuš vysvětluje, že se herní styl soupeře za poslední roky změnil.
4: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
1: Počasí.
0: Převládá počasí s velkou oblačností, místy ty se vyskytnou přehánky, ojedinělé bouřky, přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně na Liberecku, v centru Chrastavy je na silnici bahno a v Liberci překáží nehoda v Klášterní ulici, ale s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever a oči bývají označovány za zrcadlo do duše. Jak velký vliv na jejich zdraví může mít stres, psychika nebo životní styl, kde končí možnosti klasické medicíny a kde lidé hledají pomoc v alternativních přístupech? Hostem Českého rozhlasu Sever bude oční lékař Pavel Sušický, se kterým se budeme povídat také o psychosomatice, józe a otevřeme i citlivé téma takzvaného placebo. A Pavel Sušický tady bude za pár minut, já vám posílám ještě písničku. Zaspívá Lucie Bílá a Josef Vojtek.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je oční lékař Pavel Sušický, protože medicína dnes nabízí stále dokonalejší diagnostiku i léčbu. Přesto mnoho lidí hledá odpovědi také psychosomatice, změně životního stylu anebo alternativních metodách. Jak se na tyto přístupy dívá lékař, který se dlouhodobě věnuje očnímu lékařství, a jakou roli může sehrát víra v léčbu, známá jako placebo efekt, tak právě o tom bude náš dnešní rozhovor s Pavlem Sušickým. Pane doktore, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, posluchačům.
1: Tak pojďme na ten úplný úvod, s jakými potížemi lidé přicházejí nejčastěji k vám do ordinace.
2: Pokud se týče očí, tak samozřejmě jsou to potíže klasické, které byly vždycky a budou, ať už je to šedý zákal, ať je to zelený zákal, anebo jsou to refrakční vady, to je jedna skupina chorob, a potom jsou to řada věcí, které vidíme často teď v poslední době, a to je na prvním místě suché oko, na druhém místě různé alergie. Ku podivu, když jsme alergie říkali, to je taková dětská nemoc, děti byly na jaurách, dostali kopřivku. No dneska vidíme i babičky 85 let a onemocní těžkou třeba kožní alergii. Mm-hmm. To doba se prostě mění. My jsme za předchozího režimu, tady byl špatný vzduch, že jo, to je evidentní, že jo. Lidé z toho měli problémy dýchací, alergické a podobně, ale se to vyčistilo, myslím, relativně, docela slušně, ale objevila se zase spousta jiných, tisíce nových alergenů, jo? Prostě jsou nové látky, potraviny se upravují daleko víc, než se upravovaly dřív. No prostě ty alergeny prostě jsou a neopustili nás, bohužel. Hmm.
1: Tak jak vidno, celkový dnešní životní styl má velký vliv na naše zdraví. Pojďme ke zraku, je něco, co můžeme pro náš zrak udělat každý den?
2: Podívejte, já bych ten zrak ani nějak nevyjímal extra, kromě toho, že je potřeba si chránit oči před prudkým sluncem a dodržovat nějakou hygienu, to znamená mít si ty oči, udělat si nějaký obkládek, když mám oči citlivé a dějí se mi tam nějaké ospalky po ránu. A většinou zatím stojí to suché oko, to mé oblíbené, ale je to hodně pacientů, včetně toho, kdo teď s váma dneska mluví, který tím trpí. Ale jinak obecně platí jako vždycky zdravá výživa, to znamená dostatek zeleniny, ryby jednou, dvakrát týdně, ty nevynechávat. Ryby jsou i třeba makrela nebo tuňáková konzerva, jo, kdo nemá rád přímo ty filety a podobně. No a pohyb. Pohyb na prvním místě. Zase pohyb, nemusí to být žádné závody, ale stačí procházka denně na 15-20 minut, 3x-4x týdně, a výrazně se zlepší cévy. A tím, když se vám zlepší cévy, líp se prokrvujete, prokrvuje se nejenom kůže, nejenom svaly, ale i oči, takže to prospívá očím. Čili jednoznačně zdravá výživa, pohyb, nekouřit. Sklenička alkoholu nevadí.
1: Jasně. Takže to jsou vlastně i věci, kdy můžeme některým onemocněním předcházet. Pane doktore, kdybychom podle vás rozhodně neměli návštěvu očního lékaře odkládat? Přece jenom lidé moc často neradí, respektive neradí chodí k lékaři, kdy už říct...
2: Podívejte, tady bych byl teda docela ne komisní, ale byl komisní. Já to doporučuji, pokud se vám přehoupne věk těch 45 let, tak tam už se začínáme setkávat, no, na výjimky tomu je i dříve, setkávat se zeleným zákalem. To je to, čeho se nejvíc bojíme my očaři. To je tichý zabiják zraku. Nedělá to žádné problémy. Je to nemoc, kde je určitým způsobem zvýšený oční tlak, a když se poškozuje zrakový nerv. Ten název není úplně šťastný, on pochází z let před naším letopočtem, jo, kdy prostě až ta konečná fáze, kdy už to oko je beznadějně slepé, tak se tam objeví takový nazelený šedý zákal. Ale to už je konec. Když to začíná a ono to trvá, než oslepnete 10-15 let, takže tam nejsou žádné příznaky, které by na to upozornili. A proto je špatné, když lidé nechodí pravidelně na kontroly. Já osobně bych to viděl jednou za 2 roky, nemám problémy, nevadí. Zajdu si k tomu očnímu lékaři, on vám změří tlak, to je jedna věc. to oni to dneska dělají v lékárnách a v optiky, ale on se podívá na oční pozadí a on tomu rozumí, nebo měl by tomu rozumět a řekne, ano, tohle je nález, který je v normě, anebo tohle budeme sledovat, anebo tohle už je patologické a musíme nasadit léčbu, to znamená kapky.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je oční lékař Pavel Sušický.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky rozhovor s naším dnešním hostem, tím je oční lékař Pavel Sušický. My si povídáme pochopitelně o očích, taky o alternativní medicíně a psychosomatice. Pane doktore, právě k té psychosomatice bych se chtěla dostat teď, jak důležitá je právě ta psychická pohoda pacienta při léčbě.
2: Jak to, když jsem začínal, ono to chvilku je, tak já jsem byl klasický typ toho, my říkáme západní doktor, ale to není místo politicky, ale to je západní medicína na rozdíl od Číny a to ano, jsou východní. Prostě, co jde uříznout, uřízneme a co nejde uříznout, tak na to dáme léky. Čili lékař by měl mít v jedné ruce skalpel, v ruce prášky. No ale časem se změnila situace a změnil jsem se i já teda hodně, protože i já už nejsem nejzdravější a stávám se částečným odborníkem i na jiné obory. Takže psychosomatická, podívejte, ta klasická medicína staví věda na důkazech. Jo? Mm-hmm. To znamená, co můžu změřit, co můžu vidět, tak to uznám. Jo? To uznám.
1: Ano.
2: Jo? Co nemůžu změřit, co nevidím, tak o tom se silně pochybovalo a vysmálo se tomu. Když ta psychosomatická medicína začala někdy v 18. století, asi 1820, byl to nějaký německý lékař, to jméno teď mi vypadlo, a přednášel to, že prostě některé choroby mohou začít v hlavě, tak se mu smáli, to vzbudilo strašný smích, no ale pak lékaři už v tom 18. 19. století začali poznávat, že skutečně některé choroby mohou začít v hlavě. Zase, na druhou stranu nesmí se to přehnat. Všechny choroby nezačnou v hlavě. Ano. Jsou genetické choroby, vrozené choroby. A znám lidi, kteří prostě mají hlavu v pořádku, žijou zdravě a stejně se tam objeví třeba rakovina. Tam je nějaký zádrhel v imunitě nebo něco tam je. Jo. Není každý prostě kuřák, kdo má rakovinu plic, jo, a podobně. Čili takhle. Psychosomatická medicína pátrá, dává vztahy, jak jste na tom duševně, jo, popovídá si s váma. Je důležité přihlédnout i k ostatním problémům, v jakém žijete prostředí, jestli máte v pohodě rodinu, rodinné vztahy, pracovní vztahy. Jo. To jsou velmi důležité věci, které, když tam dojde k nějaké poruše, tak se to projeví, jako ti lidé mají problémy. On má prostě z práci, protože to tam je nějaký problém. Ještě třeba manželka má nějaký problémy. Prostě on je nespokojený. V rodině je nespokojený. V práci nespokojený s dětma. A z toho ho začne bolet hlava, nebo jí, nebo záda a podobně.
1: Pokud
2: celá
1: už je
2: řada
1: člověk,
2: potíží, žaludeční potíže.
1: Pokud už je člověk ale nemocný, může právě ten psychický stav ještě ovlivnit průběh toho onemocnění?
2: No, samozřejmě může. Jo. Za prvé se říká, je potřeba, aby jsme o těch problémech mluvili.
1: Ano.
2: Buď s nějakým blízkým, nebo s lékařem, prostě musí se o tom mluvit. Říká se, když se o nějaký věci nemluví a dlouho nás trápí, tak z toho vznikne choroba. Já na to docela věřím. Jo. Už jenom, když přijete k dobrému lékaři a ten vám dá ten čas a je erudovaný a popovídá si s váma, se vám uleví. Uleví se vám a začnete mu věřit a domluvíte se na nějakém způsobu léčby. Na prvním místě, když mám nějaký problém, tak bych si měl položit otázku. Nezavinil jsem si to nějakým způsobem sám? Žiju skutečně tak, že ten problém nemohl takhle vzniknout? Jo? Ať se to týče výživy, ať se to týče různého stékání.
1: Jasně.
2: Prostě
1: stresu celkového.
2: Nadměrné úzkosti. Jsou lidé nadměrně úzkostní, že všechno prožívají. Že? Dneska si puste televizi a je to opravdu pro citlivého jedince otevřít v okno nebo zbaštit prášky a ukončit to. Teď jsem to přehnal, doufám, to nikdo neudělá. Jo? Ale je to tak. Jsme zaplaveni tisíci negativních věcí a to se projevuje negativně na naši hlavu. A bohužel, a zase říkám, nejsem ryzí psychosomatik, abych řekl, že všechno začíná v hlavě, ale začíná tam toho hodně.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Pavel Sušický, oční lékař.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, Rádio Vá.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je oční lékař Pavel Sušický. My si povídáme o alternativní medicíně, o psychosomatice nebo třeba józe. Pane doktore, jak se jako lékař díváte vy na alternativní medicínu?
2: Vypadíte, já se na ní dívám vyslovně dobře. Mm-hmm. Jo. Ale mluvíme opravdu o správné alternativní medicíně. Vynechme různé šarlatány a takové ty umělce, kteří se vycvičili a teď rozumějí všemu.
1: Co si tedy píšou, pod tím představit?
2: To je tím zahlcený Facebook a všechno. Když se obrátíte, musíte vědět, že ten člověk třeba něco napsal, někde přednáší, prostě má svoji klientelu, která ho má ráda, chodí k němu. To je důležité. Já vám řeknu upřímně, že i já jsem lékař, myslím si nehloupý a i já se dneska někdy orientuju docela obtížně, co je o penězích a co skutečně funguje, co pomáhá. Jinak, je-li alternativní medicína, ať už se jedná o psychomedicínu, psychosomatickou nebo jógu, nebo jsem bych zařadil i čínskou medicínu, když je kvalitní a dobrá, tak pomáhá. Jo? Mm-hmm. Ta klasická medicína, ta založená na důkaze, vždycky by měla být jako trošku výš. Jako, jo? To je jako, když spolumluví pacient a lékař, tak vždycky ten lékař musí mít navrh. To znamená ne nadutý a to, ale prostě on musí být ten, kdo...
1: On je ten odborník.
2: Ten odborník, který vede ten rozhovor. Jestli se to nestává, ten pacient znejistí, že jo? Říká si, ten člověk plave. Z doktora musí vyzařovat ne nadutost, ale jistota. Jistota, anebo upřímně řekne, helejte, to... Takový mám pacient, jsem je poslal do Prahy ke kolegům, kteří se tím zabývají. A lidé se ke mně vrátí a strašně si mě vážejí. Říkají, vy jste to poznal, vy jste mě tam poslal, já vám děkuju. Vůbec na mě nekoukají jakoby spatra, že jsem něco jako nevěděl. No, takže tyhle ty tři, to znamená ta psychosomatika, klasická, yoga, to všecko může jít dohromady a nejde to nikdy, nemá to jít proti sobě a nejde to u kvalitních lékařů proti sobě. Mm-hmm. Jo? Když, protože řada těch věcí jsme si řekli, že jde přes hlavu. Jo? To znamená, co je placebo efekt, tam se to taky nakouslo za začátku. Placebo efekt je, že se zkouší léky a část pacientů dostane skutečně účinný lék, tu účinnou látku, a část pacientů dostane netečnou látku, třeba nějaký cukr nebo podobně, která nemá žádné účinky. Jo. Nikdo neví, ani pacient, ani lékař, se zaslepený pokus, nikdo neví, kdo co má. Až teprve, když ten pacient skončí, udělají se výsledky, změří se to, zhodnotuje se to, tak se to odkryje a zjistí se, že třeba 40% pacientů mělo po indiferentním léku, potom placebo, snížený krevní tlak. Jo? Mm-hmm. To znamená, co to znamená? Že tam do toho musí, to nepůsobí na žádné receptory přímo, ty tlakové.
1: Takže to
2: ale
1: očekávání
2: vstupuje
1: pacienta,
2: do toho hlava.
1: No, právě ta hlava pomohla k té léčbě?
2: Ano, když přijde pacienta, má vysoký tlak, teď se pojďte, on si to změří jednou, za 5 minut to měří znova, za 10 minut znova a ten tlak mu leze furt nahoru. Vystresuje se. Jo? První, co je potřeba tomu pacientovi dát, lék na sklidnění, nějaký lexaurní nebo to, a u řady pacientů ten tlak klesne dolů. Stačí vidí lidi bílý plášť, syndrom bílého pláště, leze jim tlak nahoru. Ta hlava prostě se účastní na zaděném a není pravda, že by se nezúčastnila. Ale je potřeba nad tím přemýšlet, proto dneska my hovoříme o takzvané celostní medicíně. Celostní medicína znamená, že se díváme jak na tělo, tak na duši, jo, a díváme se taky na prostředí, v kterém ten pacient žije, jako rodina, tak práce, a z toho se musí udělat nějaký uzávěr. Je to hrozně obtížné, zabere to čas a budou mít posluchači práci si takového lékaře najít, protože dneska, když se podíváte, je hrozná atomizace oboru, jo. Dneska máte jenom na oko, na sítnici, to jsou všechno detailní specialisti, který ovládají dokonale ten svůj úsek, je jich spousta, a chybí pak někdo, kdo to dokáže dát dohromady, kdo pak řekne, postup bude takovej, jedná se o to. Takže lidi pak obíhají jedna, ordinace, druhá, třetí, mají tisíce výsledků, ale najde se nikdo, kdo by to nějak si na to sednul, zapřemýšlel si při kávě a řekl, tak je to asi tohle a půjdeme tímhle směrem. Hmm. To fakt chybí dneska.
1: A jak poznat seriózní přístup od neověřených slibů, tak o tom si s dnešním hostem, očním lékařem Pavlem Sušickým, budeme povídat ještě po písničce.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je oční lékař Pavel Sušický. My si povídáme o alternativní medicíně, o psychosomatice, o józe. Taky jsme rozebrali i to, co je placebo. Pane doktore, vy jste několikrát v našem rozhovoru zmínil jógu. Já jsem si všimla, že v posledních letech je velmi populární i oční jóga. Pomáhá
2: ano,
1: to
2: určitě,
1: opravdu?
2: Určitě pomáhá. Samozřejmě je nesmysl, že by jste po oční józe začala vidět. Jo? No to já zase tak moc nevěřím. Jo.
1: Ale můžete třeba zmírnit.
2: Ale máte bolesti očí, bolesti za očima, to je častý příznak, s kterým lidi chodí. A to souvisí s krční páteří. Je potřeba to uvolnit. Jo. Samozřejmě máte tam oční svaly. Když jste ve stresu, jo, tak vám stoupá sympatický nerv, jo, a ty oči prostě se přetěžujou, jo, prostě jsou zatížený. Jo. Teď zhruba kdyby se to podrobně vyšetřilo, tak zhruba asi 30% lidí skrytě šilhá, možná i víc. Jo. To není vidět, jo. To až při podrobném vyšetření se ukáže, že oni to dokážou mozkem srovnat, není to vidět, ano. Ale dávají na to určité úsilí. Jo. Takže to je potřeba taky i správná korekce třeba, ale ta jóga je vynikající, pokud je správně vedená, uvolní šíje, jo, šíje za ramena, šíje, máte stres, ten napjatá, teď to tam všechno se vám to tam napne ty svaly, tím se vám změní postavení páteře, zhorší se průtok krve do hlavy a rezultují z toho nepříjemné bolesti. To je hodně časté, lidi přijdou a říkám, strašný bolesti za očima. Já říkám, oči máte normální, ale je tam problém v krční páteři.
1: Páteří,
2: v tom třeba, jak sedíte u počítače. Podívejte se, jak se má správně sedět u počítače. Kupte si pořádnou židli, ne na nějakou, na který sedíte 30 let. Jo. To je taková ta ergo medicína, kde vás naučí, jak sedět u počítače, jak se dívat, jaká vzdálenost a podobně. To hodně to pomáhá.
1: Mm-hmm.
2: To je...
1: Jaké nejčastější mýty o alternativní medicíně slýcháte, nebo s čím jste se třeba setkal, co vás rozesmálo?
2: No, setkalo mě to, pojďte, co se nazývá, to jsou šarlatáni, jo. Tak to, jako pokud je to skutečně alternativní medicína, tak tam bych ani, a je to člověk, který to dělá, umí, přednáší, napsal o tom něco, umí to vysvětlit, tak tam bych ani neřekl. Ale jsou různý šarlatáni, který to pouštějí na Facebooku. A je to nebezpečný, tam byla třeba práce, kdy radila lidem, aby se koukali do slunce. No to nevím, kolik lidí teď dopadlo, když se dívali na to zatmění slunce. To stačilo chvilku se do toho dívat a už vidíte žlutý kruh.
1: Ano.
2: A tam je čočka ve oku, ale to skutečně čočka. To je, jak když si chcete zapálit papír, dáte to na sluníčko, proti ten papír se si nažene, ten papír chytne. Tak takhle se může vypálit makula, když do toho dlouho koukáte. Jo. Do slunce se nedívá. John Lennon, můj oblíbenec, říkal, když chcete se zbavit stresu, stoupněte si k slunci zády a všechny stíny padnou na vaši hlavu. To je krásný, že jo?
1: Jo.
2: Určitě sluníčku se nevyhejbat a tak, jak jsme dřív byli odpůrci a říkali jsme, sluneční brýle paráda, není to paráda. Dobré sluneční brýle, to znamená, které mají filtr a nezhoršují vidění, je to na kvalitní, tak jsou určitě dobré. Mm-hmm. Nemusím v tom spát, nemusím v tom běhat pořád, ale beru si to, když je sluníčko.
1: Ano, aby vám to pomohlo.
2: Otázka je v autě, tam to jenom zabrání oslnění. To je čím tmavší, když máte tmavší sklo, tak zabráníte jenom oslnění, ale jako ty škodlivé účinky tam jdou. Musí tam být filtr.
1: Mm-hmm. Pane doktore, jdeme...
2: UV filtr.
1: Ano, UV filtr. Jdeme do závěru našeho povídání. Co podle vás znamená skutečně pečovat o své zdraví?
2: Pečovat? Já bych použil, já mám takového oblíbence, to je ještě z doby, kdy Amerika byla opravdu Amerikou, to je pan bývalý prezident Reagan. A ten řekl, on toho řekl hodně chytrýho, ale tohle je takový jeden, co mi líbí ten citát. Řekl, žijte jednoduše, nic složitýho, jednoduše. Milujte velkoryse, to znamená, dokažte prostě nejenom milovat jako partnerka, partnerskou lásku, ale milujte okolí, milujte přátelé a podobně. Opatrujte se hluboce, to znamená, starejte se o sebe. Dumejte nad tím. Praktická vsuvka moje, prosím vás, když máte něco, co jste dosud nezažili, tak tomu věnujte pozornost. Jestli někdo ví, že občas pobolívá hlavu, když si dá tohle, to bych ani nějak tolik neřešil. Ale když najednou mě bolí to břicho, nebo mám křeča, nikdy jsem to neměl a teď to tady já neustupuje to, tak vyšetřit. Co se objeví nově, neustupuje vyšetřit, jo. Mluvte laskavě, slušně, laskavě, příjemně. Neřvete na nikoho, nemluvte sprostě. To je na dnešní dobu, jak šité. No a zbytek pak nechte na Bohu. On byl věřící, jo. Tak. Takže já si myslím, že řada věcí lze psychikou i vůlí jako netřeba úplně zlikvidovat, ale hodně si pomoci. A člověk musí věřit sobě. Já na prvním místě, to dneska říkají všichni psychologové. Potom musí věřit tomu, kdo ho léčí, to většinou je to lékař, že jo? A s takým on sám se musí zamyslet, co dělal špatně a chtít to změnit. Chtít to změnit. To opakuju, to je důležitý. Když tam to chtít to změnit chybí, tak je to k ničemu. Když vám zjistí vysoký cholesterol, tak to zase je to symptom, vysoký cholesterol, ale má to nějakou příčinu, tam poškozené cévy. Tak prostě se snažit změnit svůj způsob života. Ne tím, že si vemu jeden, dva prášky ráno, ono mi to tam nějak sleze, ale ty cévy se poškozují dál.
1: A to byla poslední informace a rada, skvělá rada na závěr od našeho hosta, očního lékaře Pavla Sušického. Pane doktore, moc děkuji za milé povídání a nikdy zase u nás
2: naslyšenou. Já děkuji za příjemný pohovor a je krásné počasí dneska, tak se pojďme to trošku projít, když tady o tom mluvím.

0: Marie Rotrová, taky Karel Černoch a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Tak nezapomeňte, dnešní rozhovor s herečkou Jaroslavou Obermajerovou v pořadu Alex a host po 13. hodině na Českém rozhlase Sever.
2: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naši hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Mám pro vás první odpolední nápovědu. Dneska odpoledne po 15. hodině přijedeme do obce na Chomutovsku, která leží asi 9 km na jih od Kadaně. Obcí protéká říčka Liboc. Už víte? Pokud ne, poslouchejte naše vysílání a dozvíte se víc.
2: Loučení s prázdninami.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: přece jenom mají výraznější okurkovou chuť než ty okurky salátové. No a potřebovat budeme ještě lžíci olivového oleje, lžičku citronové šťávy, sůl a případně trochu pepře. Vejce uvaříme natvrdo a vychladíme. Zeleninu očistíme a nakrájíme. V míse pak připravenou zeleninu zakapeme olejem a citronovou šťávou. Podle chuti osolíme a případně ještě lehce opepříme. Rozdělíme do misek a na povrch dáme na kolečka nakrájená uvařená vejce.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Skalničeta zabezpečila místo, odkud v Děčíně spadl balvan, oblast zkontroluje geolog. V Mimoni na Českolipsku radnice obnovila zaniklý hřbitov. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Dnes čekejte velkou oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého v úterý spadl v Děčíně balvan. Spadnul na frekventovanou Teplickou ulici, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
1: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku. Zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Kapacita by měla vydržet nejméně 100 let, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
2: Upravili jsme stávající kapli, která tam je. Udělali jsme novou sypovou houdku v takovém stylu, co mají ve Švédsku, že tam máme prostě dubový trámy velký a zároveň nám teďka přivezou někdy v září kolumbária, protože jsme koupili kolumbária jakoby montované od jedné firmy.
0: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic stále rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 1,40 korun a 660 haléřů. Nafta stála průměrně 4,40 korun a 7,90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Sport. Fotbalisté Jablonce večer nastoupí do úvodního duelu posledního předkola konferenční ligy. Hrát budou v Glasgow na trávníku skotských Rangers od 20:45. Úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začíná 30 minut po 20. hodině. Už v 8 večer startuje úvodní duel závěrečného kola kvalifikace Evropské ligy mezi Červenou zvězdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Počasí. Dnes převládá velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Děčínsku u obce Krásné pole bourala dvě osobní auta. Tři osobní auta se srazila v mostě na sjezdu ze silnice číslo 13 do Chomutovské ulice. Na místě zasahují záchranáři. A na silnici číslo 13 v Chomutově ve směru na most bouralo osobní auto s nákladním. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
4: Telegram s adresou Svět.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání. A takže vytáčejte linku do studia, telefon je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první do studia dovolal pan Vladislav z Kadaně. Hezké odpoledne.
2: No ahoj Renátko, zdravím tě do Ústí nad Labem. Chtěl bych jsem zahrát písničku pro moji mámu, která měla minulou soudce narozeniny, už se po smrti pár let, a to nevadí. A pro mou nejlepší cestou do Jičína, která zrovna za středou, tam zrovna opravují fasádu baráku nebo něco takového. Taky pro moje nejlepší lidi, pro moje nejlepší přátelé. No a pro vás všechny dorady, který mě rádi poslouchají nebo mě slyšejí.
1: Dobře, Petr Kotfeld a Stanislav Ložek, Bílá královna. Tak díky za výběr a naslyšenou.
2: Tak hezký den. Ahoj.

0: Petr Kocvalt a Stanislav Hložek, Bílá královna. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už vybírá pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezky odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím a prosím vás za tu písničku od Mariky Gombitové a Míra Vybírky. A bude to pro manželku, pro vás a pro všechny ženy a děvčata tady pečovateláku nádraží ve Šluknově.
0: Vybral jste nádhernou písničku od Miroslava Žbirky a Mariky Gombitové, jak jste říkal, v slepých uličkách. Díky a naslyšenou, pozdravte vaší paní.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Miroslav Žbirka, taky Marika Gombitová v Slepých uličkách. Tady je Český rozhlas Sever, pojďme na další písničku na přání. O tu si zavolal pan Honza Zloun. Přál si Mirka Černého a skupinu Rangers balíček karet. Písnička je pro všechny posluchače.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Mirek Černý a skupina Rangers, jejich balíček karet. K nám do studia se poprvé vůbec dovolala paní Petra z Mostu, přála si nějakou hezkou písničku od Anety Langerové, Hříšná těla, křídla motýlí, tak písnička je tedy připravená a ta písnička jde pro celou rodinu od paní Petry a taky pro všechny posluchače.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: země.
1: Aneta Langerová, Hříšná těla, křídla motýlí. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní čtvrteční polední písničky na přání. Teď se poprvé dívám na vaše e-maily a ty posílejte klidně i dál, klidně v průběhu celého dne i v noci, na adresu zahrajte@rozhlas.cz. To samé platí pro SMSky, ale SMSky na číslo 911 04. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od zpěváka Františka Nedvěda, Franky Dlouhán, pro moji maminku Hanku Viločkovou z Havířova k dnešním 56. narozeninám. Tímto bych ji chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, ať nemá žádné vrásky, ať si ty narozeniny pořádně užije. To jí přeje Eliška. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

František Nedvěd a jeho Franky Dlouhán. Na Českém rozhlase Sever pokračujeme v písničkách na přání. Znovu se dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím písničku posílám Božence, Šárce, kamarádkám z jógy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova, Haničce do Příkrého a všem posluchačům. Bude to od Tomáše Linky, když tě zítra nepotkám. Děkuji paní Marie z Děčína.

Tomáš Linka dospíval a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Ještě jeden e-mail přečteme na naší adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den od Michala Prokopa, kolej Yesterday. Touto písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače, kteří poslouchají báječný rozhlas Sever. Děkuje paní Milada.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Jaromír Nohavica, dokud se zpívá, taky písničky, které nestárnou, které hodně rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď ale na písničky na přání, protože ty já osobně hraju úplně nejradši. Tak a teď už se dívám na vaše SMSky na čísle 91104. Jakuba Smolíka, Když andělé pláčou, pro všechny, pro radost, od paní Jany.

Když andělé pláčou a Jakub Smolík na Českém rozhlase Sever. 12 hodin a 50 minut k tomu. My v této hodině stihneme ještě jednu poslední písničku na přání a ta bude z vašich SMSek. Proto nejlepší rádio na světě, prosím skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuji, paní Emma.

0: a na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. a už teď se na vás moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. Takže pokud se nepřečetla váš e-mail, SMS-ku nebo jste se nedovolali, vůbec nic se neděje a další písničky na přání se mnou tady budou zase zítra. Teď už Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Benzín a nafta v Ústeckém kraji tento týden podražily. Na zámku ve Šluknově se koná výstava u příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku. Česko zasáhnou další bouřky, nejsilnější budou zítra odpoledne a v noci. Počasí na dnešek velká oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 1,40 korun a 15 haléřů. Před týdnem byl o 14 haléřů levnější, přesto je nejlevnější v republice. O skoro korunu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 4,40 korun a 78.

0: 8 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín skoro o 8 korun dražší než před rokem a o téměř 13 korun zdražila nafta. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku, nejdražší benzín je na Litoměřicku a nafta na Teplicku. Výstavu u příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku najdou návštěvníci na zámku ve Šluknově. Nejsevernější rozhlednu České republiky město obnovilo a návštěvníkům se zpřístupní 26. září. Model rozhledny si zájemci mohou prohlédnout na výstavě pod názvem Vrch Jitrovník, která bude na zámku do 25. září.
1: Rozhledna stojí na Jitrovníku po více než 120 letech. Ta původní zanikla po vichřici v roce 1903. Za novou stavbu zaplatilo město zhruba na 13 milionů korun. Oproti původní rozhledně je o 7 metrů vyšší. Ze Šluknovská Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhle hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy. V Ústeckém kraji pak na Litoměřicku a kolem Loun od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde se budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
2: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
3: Počasí.
0: Dnes převládá velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v přístavní ulici na křižovatce pod viaduktem bourala dvě osobní auta a ve Velkém Březně na Ústecku u pivovaru jsou porouchané signalizace a závory na železničním přejezdu. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání.
6: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslit raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom, jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu, takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedný emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně, mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

a Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého vy jste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola jsou čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera tak,
1: jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěřkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak stojí v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí, ze 2 metrů dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkový rok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal tak jako, musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit. Takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo? Protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo. Šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě. A teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenuje. Já to mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: No, myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce, ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Zítra odpoledne a v noci na sobotu zasáhnou Česko další silné bouřky. Krásná Lípa na Děčínsku hledá dobrovolníky, kteří by pomohli při organizaci maratonského běhu. Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp. Zítra čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
2: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
0: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. V Ústeckém kraji bude výstraha platit pro Litoměřicko a okolí Loun. Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky. Měli by pomáhat s organizací už tradičního maratonského běhu, který vede částečně územím Národního parku České Švýcarsko. Cross Park Maraton se běží v sobotu 29. srpna.
3: Dobrovolníci můžou organizátorům závodu pomoci například tak, že

0: Na křižovatkách budou zastavovat auta, když poběží maratonci, nebo můžou být na kontrolních stanovištích. Zájemci o pomoc během 17. ročníku běžecké akce najdou kontaktní údaje na oficiálních stránkách města. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp s parkovištěm pro karavany a chatkami. Zadání průzkumu, který provede společnost VUHU, schválili radní. Průzkum podloží začne po ukončení hlavní sezóny. Výsledky by vědci mohli mít před koncem letošního roku. Dnes to řekl Jan Burda z VUHU. Rozsáhlý areál se bude stavět v prostoru bývalé výsypky dolu Ležáky, na kterou horníci při těžbě uhlí vysypávali hlušinu. Její mocnost je 50 až 70 metrů. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn.
2: Počasí.
1: V noci čekejte velkou oblačnost, ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku ojediněle mlhy, jinak až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně u Mototechny je neprůjezdná ulice České mládeže. Pod železničním viaduktem bouralo nákladní auto. A pozor, dejte v Ústí nad Labem. V přístavní ulici na světelné křižovatce pod železničním viaduktem bourala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje, před námi je teď čtvrteční pohodové odpoledne. Zámecké léto dnes zamíří do Doudleb nad Orlicí. V České Kamenici odpoledne slavnostně otevřou dvě budovy nového domova pro seniory. Město mělo na jejich stavbu pouhý rok, kdyby nestihlo termín, muselo by vracet 170 milionovou dotaci. Více prozradíme zhruba za 15 minut a vrátíme se k příběhům regionálních studií Československého rozhlasu v srpnu 1968. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou, tentokrát od Heleny Růžičkové a nebo třeba později Marie Rotrové.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Kvítek Mandragory, Helena Vondráčková, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa. Teď už skoro 12 minut po 14. hodině. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Náš rozhlasový průvodce vás dnes provede zámkem v Doudlebách nad Orlicí.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Sagvantofy ve čtvrtečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Do 14:30 nám zbývá necelých 6 minut a my opět vyrážíme na sever Čech. Do České Kamenice, ta doslova vyhrála závod s časem. Během roku zvládlo město postavit dva objekty nového domova pro seniory. Dnes je zástupci města slavnostně uvedou do provozu. Proč bylo nutné se stavbou za 240 milionů korun spěchat, už ví naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Problém byl v tom, že se oznámení o obdržení téměř 170 milionové dotace protahovalo. Nakonec se zastupitelé rozhodli, že to risknou, odsouhlasili, že začnou stavět a v případě, že by termín nestíhali, přistoupili na to, že bude město muset zaplatit výstavbu dvou objektů samo. Vedení radnice ale udělalo všechna opatření, aby se stavba co nejméně zdržovala. Se stavební firmou dohodli opatření, jak co nejvíce zkrátit čas mezi jednotlivými úkony. Všechny schvalovací procesy šly například elektronickou cestou a stavební dozor nebo rozpočtáři museli být kmenoví zaměstnanci jedné firmy, aby se všechny změny v dokumentaci daly stihnout během pár dní. Stavět se začalo loni na jaře a město si dva objekty už převzalo tenhle týden. Já ještě doplním, že celkové náklady na dvě nové budovy se vyšplhaly na 240 milionů korun. Z evropských peněz dostalo město víc než 160 milionů a 8 miliony přispěl i Ústecký kraj.
0: Danielo, bude město vypisovat pořadníky, anebo už je jasné, jaké bude mít nové zařízení obyvatele?
1: Tak já nejdřív řeknu, že celková kapacita nových domovů je 28 lůžek. Část klientů se do nových budov nastěhuje ze stávajícího domova pro seniory, který kapacitně nevyhovuje. A část klientů se bude podle starosty Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých rekrutovat ze seznamu čekatelů na umístění v domově pro seniory. Město pak tím, že se částečně uvolní takzvaný horní domov pro seniory, může začít s jeho postupnou rekonstrukcí. Už loni začalo město s úpravami jednoho patra. Na objektu je také nová střecha. Teď přijde na řadu rekonstrukce jídelny. Práce ale budou podle starosty Papajanovského pokračovat v etapách, aby co nejméně narušovali provoz zařízení.
0: Zjistila naše kolegyně Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdy 80. let minulého století, dvojice Modern Talking, 14 hodin, skoro 31 minut. Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne a my se vracíme k seriálu Vlny 68. Čtvrtá část našeho dokumentárního seriálu připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Za věrnost rozhlasu museli mnozí těžce zaplatit. Uslyšíte ale taky o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než připojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Karlesovu, Praha Michle, Telhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
0: Dokumentární seriál Vlny 68 pro nás připravuje publicista Jiří Trnka, ale teď už pokračuje skupina Elan. Čekám tě, láska, 5 minut po 14:30, hezké odpoledne s Českým rozhlasem Severu.

0: Skupina Olympic Dynamit, před námi je další slavný Severočech, kterého i tentokrát vybrala Milan Knotek, a jde o lékaře Fridricha Krause, který pro svůj obor udělal opravdu hodně práce, a začneme v Podmoklech na Děčínsku.
1: Slavní Severočeši.
2: Ke generaci lékařů, která se snažila udělat z interní medicíny měřitelnou, experimentální a fyziologicky založenou vědu, patřil Fridrich Krause. Narodil se v roce 1858 v děčínských Podmuklech. Medicínu studoval na Německé univerzitě v Praze. V roce 1890 se stal přednostou oddělení interní kliniky Rudolf Špitálu ve Vídni. O 4 roky později se usadil v Grácu jako profesor interní medicíny místní univerzity. Nakonec vedl druhou lékařskou kliniku berlínské nemocnici Charité. Proměnili v moderní nemocnici výzkumnou a vzdělávací instituci, která se stala mezinárodním centrem v oboru interního lékařství. Rozvíjely se tu nové diagnostické metody, například rentgenologie, elektrokardiografie nebo mechanické záznamy pulzu. Společně se svým spolupracovníkem Georgem Friedrichem Nikolajem se stal Krause průkopníkem EKG. Převáděl elektrokardiografii do klinické interní medicíny a systematizoval její využití. Vrcholným výsledkem spolupráce obou mužů byla v roce 1910 kniha Elektrokardiogram zdravého a nemocného života. Friedrich Krause zemřel v roce 1936 v Berlíně. Moderní historici medicíny ho dnes označují za průkopníka funkční diagnostiky a elektrokardiografie v Německu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Loučení s prázdninami, letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty o společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí jen najít naší hlídku, ta cestuje po nejhezčích obcích a městech u nás na severu Čech, a odpoledne po 15. hodině přijedeme, a teď dobře poslouchejte, do obce na Chomutovsku, která leží asi 9 kilometrů na jih od Kadaně. Obcí protéká říčka Leboc. Na náměstí najdete Radonický zámek přestavěný na radnici. Už víte, pokud ne, poslouchejte dál naše vysílání. Loučení s prázdninami.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Zvedněte kotvy, tak se jmenuje písnička od skupiny Rangers, kterou jsme teď slyšeli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. S nedostatkem pitné vody se potýkají už několik let obyvatelé Jílového pod Sněžníkem na Děčínsku. Pravidelně tam proto zajíždí cisterna severočeských vodovodů a kanalizací. Možným řešením je výstavba nového vodovodního řadu ze sousední Tise na Ústecku. Možnost vybudování přípojky severočeská vodárenská společnost prověřuje. Stavba je ale zatím v nedohlednu.
1: Cisterna právě zajíždí k vodojemu pod rozhlednou Děčínského Sněžníku.
2: Jak často sem jezdíte takhle s tou vodou?
3: No to je dle potřeby, no. To je podle toho hlavně, jaký je přítok a hlavně kolik je tady turistů a všeho, že jo. To je jednou denně, nebo dvakrát denně, nebo jednou za dva dny, to je různý, no. Ale teďka, jak je sucho, tak je to víckrát, no.
1: Říká Milan Kápal, řidič cisterny severočeských vodovodů a kanalizací, která do vodojemu Děčínského Sněžníku pravidelně dováží vodu. Tato část Jílového má dlouhodobě problém s nedostatkem pitné vody. Podle Martina Lízla, který je místní, se s tímto problémem Sněžník potýká už několik let.
4: V krajině to všichni vidějí, co se děje, no a samozřejmě u nás v Kohoutku to zaplať pámu nepoznáme, protože nám sem tu vodu dováží. Ale samozřejmě, kdyby se sem nedovážela, tak jsme bez vody.
1: Říká Martin Lízl a zdůrazňuje, že kritická situace je hlavně o víkendech.
4: Samozřejmě na víkend tady máme mraky turistů a ta spotřeba roste strašně nahoru. Čili po víkendu jsou tady třeba třikrát, přes týden nám to stačí obden jednou.
1: Podle nezávislé starostky Jílového Kateřiny Síkorové je kapacita vody nedostatečná.
5: Čvát je z zákona povinen a zajišťuje ji tam tím dovážením vlastně jako pitné vody v těch cisternách. Tím, že to takhle doplní, tak tím to stačí. Ale dost často se stává, že i ten tlak vody jim tam padá.
1: Tisková mluvčí severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardiánová uvedla, že nejvíce postižené obce nedostatkem vody jsou například Velká Veleň, Dobkovice u Děčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum a Babětín. Z Děčínska Vít Provazník, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Paliva dál zdražují, nafta skoro o korunu. Lesní úřad Děčín nechal uzavřít část turistické stezky v Loubí. Po bouřkách je bez elektřiny už jen zlomek domácností v Libereckém kraji. Počasí na zítřek polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 1,90 haléřů na průměrných 4,40 korun a 7,90 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 1,40 korun a 6,60 haléřů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun a nafta o více než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze. Naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém. Část turistické cesty v Loubí u Děčína uzavřel lesní úřad Děčín. Důvodem omezení je sesuv půdy poblíž tamního rybníku. Kdy se turisté na stezku vrátí, zatím není jasné, doplňuje mluvčí města Luděk Stínil.
3: Bohužel v současné době po ní není možné projít ani jedním směrem, protože tam došlo k sesuvu půdy a ta stezka je dost poničená, situace na místě není bezpečná. My tam provedeme místní šetření a poté budeme řešit, jak zajistit opravu tohoto úseku.
2: Už jen 460 domácností je bez elektřiny po nočních bouřkách v Libereckém kraji. Podle mluvčí společnosti ČES distribuce Soni Holingerové budou dodávky obnoveny během několika hodin. Přerušení elektřiny zapříčinili popadané stromy po tom, co se přes Liberecký kraj brzy nad ránem přehnala silná bouře a vítr. Energetická firma eviduje ještě na 6 sloupech vysokého napětí poruchu. Bouřky v noci zkomplikovaly také dopravu, například na železnici mezi Libercem a Jaroměří. Vlaky bez omezení jezdí už od 8 hodin. Hasiči v Libereckém kraji v noci měli kvůli počasí téměř 100 výjezdů. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům i hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO, po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také s ANO.

0: Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit.
1: Počasí.
0: V noci čekejte velkou oblačnost, ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku ojediněle mlhy, jinak polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně v Hankově ulici u Alberta nabouralo nákladní auto do železničního viaduktu. V Mimoni na náměstí Julia Fučíka se srazila dvě osobní auta a na okraji Roudnice nad Labem v ulici Na Krásných horách stojí porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Stále tu máme čtvrtek 20. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Věřím, že už jste díky našim nápovědám rozluštili místo, kam dorazí dnes, tedy vlastně teď v 15 hodin, naše hlídka v soutěži Loučení s prázdninami. Už jenom čekáte na to, až nám Petr Beran prozradí, kde přesně naše hlídka je. Držím palce, abyste ji našli a vyhráli, no a s Petrem Beranem se za malou chvíli spojíme a také to místo tak trochu představíme. Vydáme se i do Duchcova, kde probíhá všesokolský sraz cyklistů. Tak pokud je u vás hodně cyklistů v Duchcově, je tam 16. ročník celostátního sokolského cyklistického srazu. Více prozradíme kolem 15:30 a opět přidáme i písničky, které nestárnou. Brzy Lékořice Václava Neckáře a nebo později si poslechneme třeba Petra Spáleného. Teď nás čeká ale Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Václav Neckář a před námi naše soutěž.
1: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: A možná, že už netrpělivě čekáte, kde je naše hlídka právě dnes a kde na vás čekají ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Na telefonní lince je teď už připravený kolega Petr Beran. Petře, slyšíme se, hezké odpoledne?
2: Slyšíme, hezké odpoledne přeju všem, kteří loví naší hlídku po severu Čech.
0: Tak a ulovil vás už někdo, kde jste?
2: No, já už tady vidím nějaká auta taková podezřelá, která čekají. Si myslím, že ty naše nápovědy, které máme v našem vysílání během odpoledne i dopoledne, jsou asi docela jednoduché, protože asi dost lidí tuší, že jsme právě teď v Radonicích, ale samozřejmě je podstatné to místo, kde nás přímo v Radonicích, to je obec nedaleko Kadaně, najdete, tak je to přesně před obecním úřadem. Tady je krásné náměstí, nebo náves, chcete-li, opravdu moc malé dne a přímo před obecním úřadem je takové parkoviště. Na parkovišti stojí zaparkované naše auto a vaším úkolem je co nejdřív nás objevit.
0: Mm-hmm. Dnes jste už na druhém místě, kde to bylo dopoledne?
2: Mě už se to trochu, nech mě maličko vzpomíná.
0: Už těch měst je hodně.
2: Dobře. Ano, Podbořany. Byli jsme v Podbořanech, i tam nás naši posluchači nalezli v celku rychle, takže i tam jsme rozdali dárky od Ferdinanda, od Českého rozhlasu Sever a tady v Radonicích máme dokonce i pár pozorností od pana starosty.
0: Tak to jsem tě nechtěl takhle potrápit. Samozřejmě pokračovat budeme zítra a to je ale poslední den soutěže, je to tak? Poslední dvě místa.
2: Je to tak, zítra poslední a neřeknu.
0: Ne, no to je jasný, to neříkej, zítra musí posluchači hledat nápovědy a když to má takový úspěch, neprotáhneme to do příštího týdne?
2: Příští týden budeme mít plno, protože budeme soutěžit o let vrtulníkem, to jsem možná trošku dopředu prozradil, ale je to pravda.
0: Tak jo, tak jsme prozradili něco, co posluchači ještě nevěděli. Petře, děkuji za informace a někdy příště zítra opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Loučení s prázdninami.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Před pár minutami jste se na Českém rozhlase Sever dozvěděli, že Petr Beran právě teď rozdává dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever v Radonicích před místní radnicí. Pokud si opravdu hodně pospíšíte, tak možná na vás nějaké ty dárky ještě zbydou. No my si teď Radonice v našem vysílání představíme, více už Alena Škreňková.
1: Obec Radonice na Chomutovsku leží asi 9 kilometrů na jih od Kadaně. Obcí protéká říčka Liboc a přes obec vede železniční trať z Vilémova do kadaňského Rohosce, která původně vedla až do Doupova. Jak byste se dočetli na stránkách obce, nejstarší písemná zmínka o Radonicích je z roku 1196. Podle ní tam přišli mniši cisterciáckého řádu z bavorského kláštera Waldsassen. V 15. století patřila obec Mikulášovi a Janovi Lobkovicům a později se Radonice staly součástí léna při statku Kněžice a král Vladislav II. Je pronajal karlštejnskému purkrabímu Benešovi z Vajtmíle. Na náměstí obce stojí barokní římskokatolický kostel Narození Panny Marie. Od roku 1963 je chráněný jako kulturní památka. V průběhu staletí se propojovaly dějiny Radonic se sousedním Vintířovem. Klub přátel historických památek Radonice Vintířov sdružuje lidi, kterým jde o záchranu a obnovu kulturního dědictví v regionu. Od roku 2003 budují členové lapidárium zaniklých obcí Doupovský hor u poutní kaple na Vintířovském vrchu, které připomíná zaniklé obce ležící v Doupovských horách. Samotná kaple Panny Marie Pomocné je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. Do Radonic se každý rok 1. května sjíždějí stovky návštěvníků na tradiční májové slavnosti.
0: Radonice nám v krátkosti přiblížila Alena Škraňková, teď už u nás pokračuje Diana Ross. Máme 15 hodin a 23 minut. Loučení s prázdninami.

0: Miroš Birka, jeho Katka v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 15:30, skoro 1 minuta k tomu. A my už se vydáváme za naší severočeskou regionální stopařkou.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Duchcov na Teplicku dnes hostí 16. ročník celostátního sokolského cyklistického srazu. Pro cyklisty jsou připraveny různé trasy v okolí Krušných hor i Českého středohoří. A další podrobnosti má teď pro nás tedy naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, ty už jsi v Duchcově. Co se tam v tuto chvíli děje?
2: Tak já jsem teď u základní školy Jaroslava Pešaty, kde je hlavní zázemí sokolského cyklistického srazu. Právě tady se účastníci scházejí a odtud vyrážejí na připravené cyklotrasy. Ty mají podle výběru od 16 do 115 kilometrů a vedou okolím Duchcova, Krušných hor a Českého středohoří. Nejde o jízdu v jednom pelotonu za průvodcem, ale o samostatné cykloturistické výlety podle připravených tras a pokynů pořadatelů. Sraz prioritně není závodem, nejde o pořadí ani o stupně vítězů. Jde především o cykloturistiku, společné setkávání a poznávání zdejší krajiny. Přesto pro cyklisty, kteří si chtějí zasoutěžit, jsou připraveny na sobotu výkonnostní trasy. První 3 cyklisté v pořadí obdrží poháry s drobnou odměnou.
0: Jak dlouho celý ten sraz potrvá, můžou lidé vyrazit na kolo i v dalších dnech?
2: Sraz začal dnes ve 14 hodin a skončí v neděli 23. srpna. Zájemci mohou přijet a zaregistrovat se přímo na místě v kterýkoliv z těchto dnů a potom zvolit některou z 8 připravených tras. Organizátoři jsou k dispozici po dobu konání akce od 6 do 23 hodin na stanovišti u základní školy Jaroslava Pešaty v Duchcově před budovou pro první stupeň, to znamená ve Smetanově ulici. Je v neděli z důvodu ukončení akce pak pouze do 14 hodin. Účastníci platí startovní poplatek podle délky trasy a na startu obdrží popis trasy s QR kódem, kde si mohou celou trasu stáhnout do mobilu. Na trasách jsou připraveny kontrolní body, živé kontroly s Janem Trazítkem anebo formou opisů turistického rozcestníku. Všechny trasy vedou po oficiálních cyklotrasách. A jakmile cyklisté dorazí do cíle, obdrží pamětní list s počtem ujetých kilometrů a upomínkové předměty. Ubytování pro účastníky je zajištěno ve vlastních spacích pytlech v tělocvičně školy. Hlavní den akce je sobota, kdy cyklisty vyveze zvláštní autobus v 8 a 9 hodin od školy na dlouhou louku nad Osekem a odtud se budou na kolech, pokračovat po zvolených trasách. A ty kratší by měly zvládnout i děti nad 8 let.
0: Je ta akce určena jen pro cyklisty, nebo tam můžeme přijet jen tak třeba na výlet?
2: Tak tahle akce je určená pro cyklisty, ale mohou přijet i ti, kdo cyklistice nefandí, protože od 20. do 23. to v Duchcově žije. 23. ročníkem pochodu Giacoma Cassanovi, 26. sokolským turistickým srazem i 3. ročníkem evropské dálkové trasy E3 Krušné hory, což je také turistika.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu Dáme řeč se vás dnes Renáta Filipy ptala, kdo má u vás doma hlavní slovo, jak si dělíte povinnosti a kompetence, a zavolala i posluchačka Marie z Kamenického Šenova.
2: My když jsme se před 60 lety brali, no tak pokopitelně jsme si žádný role nerozdělovali, že jo, ty budeš to, já budu tamto. Tak to nějak vyplynulo během toho společného života. No a takže u nás bych řekla to hlavní slovo, to ani není tak, kdo ho má, ale tady spíš bylo asi zřejmě, to vzniklo z pohodlí mého manžela. Protože já teda zajišťuju veškeré dovolené, balím kufry, kulturu, veškeré pojišťováky, co jsme si pojišťovali domácnosti, veškeré platby hlídám, ale je fakt, že teda potom to všechno konzultuji s manželem, že jo, takže jako tak nějak je všechno v pohodě. No a mě to teda baví, tak já ani tak nějak nic nenamítám, akorát třeba jsem někdy jenom řekla, proč zrovna všechno já a tak dále, tak manžel vždycky řekl, to máš smůlu, protože starého psa novým kousku nenaučíš. Takhle vždycky skončí.
1: Zítra po 9. hodině si s vámi kolegyně Renáta Filipy bude povídat o vaší zahradě. Jakou máte zahradu? Kdy jste si ji pořídili? Máte ji na práci a pěstování nebo na odpočinek a relax? Jaký se vám líbí styl? Moderní, okrasné, japonské, anglické a tak dále? Volejte po 9. hodině přímo do našeho vysílání na známou linku 475 212 212 a nebo nám pište na Facebook nebo na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti a vyprávění a pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, skoro přesně za 10 minut už tady bude 16. hodina, to byla skupina Kryštof. Orchestr divadla města Ústí nad Labem nemá od poloviny srpna divadelní prázdniny, protože s ním pracují účastníci mezinárodních dirigentských kurzů. Ty vede významný americký pedagog a dirigent Benjamin Lab. Slavka Brádlová se za ním vypravila se zdánlivě prostou otázkou. Noty jsou napsané, tempo skladby dané, tak v čem je vlastně role dirigenta?
1: It's a good question, but there's so many people
2: Takže
1: playing.
2: Pan Lip říká, že je hodně těch hudebníků, každý hraje jiný hlas, jsou různě dlouhé noty, je tam dynamika, jeden musí hrát na hlas, druhý zase tiše a musí tam někdo být, který jim dá určitý řád.
1: So somebody has to make a decision.
3: Celkem s překvapením jsem viděla, kolik je mezi účastníky žen, kdysi to bylo povolání výsostně mužské. Jak pan Lip vnímá ženy?
1: Women and men should both be conducting.
2: Vnímá to tak, že úplně každý člověk, jestli je to muž nebo žena, může tuto profesi vykonat a je to jenom dobře, jenom to uvítá. Jestli je to muž nebo žena, to vůbec nedělá žádný rozdíl. Každý člověk je jedinečný a jestli je to muž nebo žena, to vůbec nehraje žádnou roli.
3: Co vlastně se tady studenti naučí?
1: And the conductors are learning how to show what they want and what they think is in the music.
2: Pan Lip říkal, že je důležitý, že nemůžeme mluvit během koncertu nebo během zkoušky. Ten dirigent nebo dirigentka musí ukázat, co chce vyjádřit, co ten autor s tím myslel, ale i vlastní emoce, vlastní myšlení. Raději jim, jestli tam nějaká pasáž musí být pomalejší, musí tam být nějaká krátká nota a tohle, co musí ukázat, aby to bylo tak, aby každý ze sebe vydal úplně ten maximum emocí, myšlenek, který do ty hudby jako prostě vloží i sám a který jsou napsaný od autora. A tohle to je směrodatný. Tam jim chtějí dát nějaký rady, aby nějaký maličkosti mohli ještě vylepšit a tak dále.
1: Because we can't talk, we have to show.
3: Maybe how make contact.
1: Yes, absolutely.
3: Slyšeli jsme, co kurzy dají těm studentům, protože vy jako Albrecht Miller stojíte vlastně v tom organizačním zákulisí kurzu. Co to dává orchestru? Střídají se jim tam začínající dirigenti. Už to samo o sobě je dost náročné.
2: Je to samozřejmě náročný, ale když potom ty vyučující dávají těm dirigentům impulzy, tak tyhle ty impulzy, já nevím jakým způsobem, ale přenesou si na to těleso každého jednotlivce. Je to tak, že na tom může růst i ta kapela, ten orchestr.
0: Uzavírá Albrecht Miller, který se také ujal tlumočení, a pokud byste si chtěli poslechnout výsledek práce kurzistů i pedagogů, závěrečný koncert je v plánu 24. srpna. Dnešní pohodové odpoledne je u konce, vás čeká humoriáda dnes s rozhlasovou televizní moderátorkou Marií Tomsovou. Já posílám ještě duet Lenky Filipové a Jindry Malíka, Obyčejná slůvka, a vrátím se po 17. hodině s pořadem Den v kraji. Užijte si dnešní den?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: U podštátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. Sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo Poohří a Polabí. Přestavba budovy dětské psychiatrie v Liberci skončí na jaře příštího roku. Zítra čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingra mohl být jedním z důvodů silný vítr.
3: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
2: Sucho v Ústeckém kraji nejvíc zasáhlo Poohří a Polabí, lépe jsou na tom Krušné hory. To je závěr středečního jednání Krajské komise pro sucho. Ústecký kraj vstupoval do letošního roku bez větších rezerv po suchém roce 2025. Situaci dál zhoršily vysoké teploty, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: Samozřejmě máme tady oblast Krušných hor, která je na tom samozřejmě lépe, ale taková ta oblast Poohří, Polabí, tak ta je samozřejmě latentně suchá. Je to něco, co není výjimka, stávalo se to i v minulých letech, ale právě letos s kumulací těch negativních faktorů je to daleko horší.
2: Rozsáhlejší problémy se zásobováním vodou teď podle Brabce ale nehrozí. Výjimkou můžou být menší obce odkázané na mělké vrty nebo studny. Obyvatele vyzval, aby vodou neplýtvali. Před dokončením je hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci. Nemocnice za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu více než zdvojnásobí. Vzniknou tak nové prostory pro ambulance, terapeutické místnosti a jídelna. Kapacita lůžek se pak z původních 25 zvýší na 42. Uvedl to stavby vedoucí Lukáš Klaus. Práce by měly být hotové koncem jara příštího roku. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Petera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku ojedinělé mlhy, jinak polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: našeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích před železničním nádražím blokuje jeden jízdní pruh dopravní nehoda.
2: A je tady těsně kousek před semaforem směrem na Duchcov a Bílinu, jako na výpadu z města, blokovaný pruh kamionem velkým a je tady policie u toho, že se tady toví kolony.
1: V Duchcově na Teplicku v Masarykově ulici u zámecké zahrady se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
4: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a váha smělí posluchači ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
3: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
4: jako
3: barva.
4: Jako v obličeji?
3: Ne, na sobě, a dokonce i na brýlích, lehké odlesky, krásně sladěno.
4: Děkuji.
3: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům?
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný. Ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila. Ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a ano. Každý rok se několikrát objevuju v televizi. Díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let? Myslím, šesti, nebo tak nějak? Tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak?
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu takže jsem natáčela. No. A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnout. No to pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za dva roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne člověče, ty moc se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Je pa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohně, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Teba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem?
1: Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se přijeli.
1: Byl pohotový, jo, vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano,
1: a Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Jo,
1: a ještě jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech a pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň, každý na světě, každý je
1: jasně,
0: tu rád.
1: Jasně.
0: Ano, ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Mustava Skobilis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: Děkujem,
9: se moc hezky.
6: Vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Kotem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundes Republik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Onze Karl, Onze Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali jim, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi jim nějaké třeba?
6: Bohužel ne. Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
3: Jo.
6: No, myslím si, že už na to mám.
3: Co, slovník nebo...
6: Věk, jako, vzhled.
3: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmačí. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou. Na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
6: no,
3: taky z ní udělali čarodějnici.
6: No,
3: věk nejde.
6: A jak ji zvošklivili.
3: Ano, nosí udělali apihu a všechno. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
6: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
3: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
6: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěj na prstenu třpití se drobná kvítka rmenu.
3: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, byste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
6: Zvedala jsem
3: a křičela,
6: kopí.
3: Ty jsi vyložně hrála, tak takovouhle vlastně recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
6: Ano.
3: Jo, to bych možná nemusnul ani.
6: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
3: Jako vzpomínku.
6: No ne, to byla náhoda.
3: Jo.
6: Ku podivu jsme...
3: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
6: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
3: Kole dole, vyšli.
6: Ano.
3: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
6: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
3: A dali jste si?
6: No samozřejmě.
3: Odměna za
6: výšle. Dali jsme si do nosu.
3: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Schmidt, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano.
2: Ano.
1: Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a toho, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, že přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já se chlapi nezajímají, my jsme mysleli to zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci který, bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat.
3: No, tak no. Když jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, je takový vychrtlej. Trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: I když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak. Je to na území Horní Volty v Africe. A jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až litu, vy jste zůstala letory křehké. Jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: A rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku, no já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě, a ještě ke všemu šustil.
3: No
4: a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi, teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách vysokých s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař
1: pochopí. Mě
2: potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlou karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme taky velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč, o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prčavé studio, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jako proč uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku.
2: Děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas. Mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsem za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačení oblíbenkyně Marta Kubišová, tak s Martou Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou, jako Jaga, a zapomněla jsem, že mám sebou psa, a najednou on zřejmě, nevím, co ho rozptýlilo, a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, ano, uměl něco i nesprostýho.
8: No, strašně sprostý právě.
9: To zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí, tady když jsme narazili na tohleto.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to by se znemožnil před národem. On říkal, do prdele práce.
9: On to, takových nás je, který tohle říká.
8: Takže tohleto, no.
10: Ráčko,
8: a pak říkal, no, ano, ano. A já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
9: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
8: Ano, kočičky máme 2.
9: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
8: No, to je růžena.
9: To je růžena.
8: Růžena.
9: Tak to jsem uhodl správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
8: Tiffany.
9: Tiffany.
8: Tiffany.
9: O, pozor, Tiffany.
8: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tenhle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
9: No, tadleta, tadleta.
8: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
9: Jako. Takže růžena je chlapeček.
8: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák, no.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo, jo.
4: To byl takový černý humor.
2: Ano,
4: ale
2: ano.
4: Víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo o Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III. Tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím. Tady Mája z Dolní Lhoty. Moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím. Moc vás pěkně pozdravuju. Ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující nomina jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš. Pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, čí je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: No jaká... Velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
8: Dieta. Baví se dva kamarádi.
9: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná. Už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
9: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
9: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majte za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Benzín a nafta v Ústeckém kraji tento týden podražily. V Mimoni na Českolipsku radnice obnovila zaniklý hřbitov. Před 58 lety začala okupace Československa, sovětští vojáci zůstali 23 let. Počasí na zítřek. Polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 1,40 korun a 15 haléřů. Před týdnem byl o 14 haléřů levnější, přesto je nejlevnější v republice. O skoro korunu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 4,40 korun a 78 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín skoro o 8 korun dražší než před rokem a o téměř 13 korun zdražila nafta. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku. Nejdražší benzín je na Litoměřicku a nafta na Teplicku. Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku. Zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Kapacita by měla vydržet nejméně 100 let, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
3: Pravili jsme stávají ty kapli, která tam je. Udělali jsme novou sypovou houdku v takovém stylu, co mají ve Švédsku, že tam máme prostě dubový trámy velký a zároveň nám teďka přivezou někdy v září kolumbária, protože jsme koupili kolumbária jakoby montované od jedné firmy.
1: Před 58 lety začala invaze do Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo. Většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků, další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat.
2: Počasí.
1: V noci čekejte velkou oblačnost, ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku ojediněle mlhy, jinak až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně na silnici mezi Václavovem a Krásným Studencem bouralo osobní auto s autobusem. Na Teplicku u sjezdu ze silnice číslo 6 na Teplice a Bystřany se srazila dvě osobní auta. Další dvě osobní auta se srazila na silnici Urtyně nad Bílinou kousek od Rybníka. A na dálnici D8

0: Na výjezdu z republiky se tvoří kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Máme tu stále čtvrtek 20. srpna, svátek slaví Bernard, přejeme všechno nejlepší a u nás na Českém rozhlase Sever právě teď začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací si pro nás dnes připravil Jirka Zeman.
2: Hasiči vyjížděli kvůli počasí od včerejšího večera do dnešního rána nejvíce na Děčínsku a Ústecku. Mezi nejčastější zásahy patřilo odstraňování popadaných stromů. Několik zásahů měli hasiči také v obcích na Lounsku a Teplicku. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
3: Během večera a noci jsme v souvislosti s bouřkou zaznamenali přes 40 výjezdů. Jednalo se převážně o technické pomoci, konkrétně o odstraňování popadaných stromů.
2: Další bouřky by se měly Českem přehnat zítra odpoledne. Výstraha bude v Ústeckém kraji platit pro Litoměřicko a okolí Loun. Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog, pokračuje redaktorka Daniela Pilařová.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje.
2: Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky. Měli by pomáhat s organizací už tradičního maratonského běhu, který vede částečně územím Národního parku České Švýcarsko. Cross Park Maraton se běží v sobotu 29. srpna. Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp s parkovištěm pro karaveny a chatkami. Zadání průzkumu, který provede společnost VUHU, schválili radní. Průzkum podloží začne po ukončení hlavní sezóny. Výsledky by vědci mohli mít před koncem letošního roku. Dnes to řekl Jan Burda z VUHU. Část turistické cesty v Loubí u Děčína uzavřel lesní úřad Děčín. Důvodem je omezený sesuv půdy poblíž tamního rybníku. Kdy se turisté na stezku vrátí, zatím není jasné.
1: Regionální informace nám přinesl Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Rozjel se nám dnešní den v kraji, to byl Víťa Vávra, jeho citronová holka, 17 hodin k tomu 13 minut. Česká kamenice doslova vyhrála závod s časem. Během roku zvládlo město postavit dva objekty nového domova pro seniory. Dnes je zástupci města slavnostně uvedou do provozu. Proč bylo nutné se stavbou za 240 milionů spěchat, už ví naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Problém byl v tom, že se oznámení o obdržení téměř 170 milionové dotace protahovalo. Nakonec se zastupitelé rozhodli, že to risknou, odsouhlasili, že začnou stavět a v případě, že by termín nestíhali, přistoupili na to, že bude město muset zaplatit výstavbu dvou objektů samo. Vedení radnice ale udělalo všechna opatření, aby se stavba co nejméně zdržovala. Se stavební firmou dohodli opatření, jak co nejvíce zkrátit čas mezi jednotlivými úkony. Všechny schvalovací procesy šly například elektronickou cestou a stavební dozor nebo rozpočtáři museli být kmenoví zaměstnanci jedné firmy, aby se všechny změny v dokumentaci daly stihnout během pár dní. Stavět se začalo loni na jaře a město si dva objekty už převzalo tenhle týden. Já ještě doplním, že celkové náklady na dvě nové budovy se vyšplhaly na 240 milionů korun. Z evropských peněz dostalo město víc než 160 milionů a 8 miliony přispěl i Ústecký kraj.
0: Danielo, bude město vypisovat pořadníky, anebo už je jasné, jaké bude mít nové zařízení obyvatele?
1: Tak já nejdřív řeknu, že celková kapacita nových domovů je 28 lůžek. Část klientů se do nových budov nastěhuje ze stávajícího domova pro seniory, který kapacitně nevyhovuje. A část klientů se bude podle starosty Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých rekrutovat ze seznamu čekatelů na umístění v domově pro seniory. Město pak tím, že se částečně uvolní takzvaný horní domov pro seniory, může začít s jeho postupnou rekonstrukcí. Už loni začalo město s úpravami jednoho patra. Na objektu je také nová střecha. Teď přijde na řadu rekonstrukce jídelny. Práce ale budou podle starosty Papajanovského pokračovat v etapách, aby co nejméně narušovali provoz zařízení.
0: Zjistila kolegyně Daniela Pilařová.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dan Bárta, jeho píseň Hraboše, 17 hodin 23 minut, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever a jdeme mluvit o počasí.
1: Počasí.
0: A dnes už je na telefonní lince připravený meteorolog Jan Hrubý. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak teď už je slunečné, jak to tedy na severu Čech vypadá a co později odpoledne a večer v noci?
2: Tak je to tak, aktuálně máme na obloze většinou oblačnou a na stanicích aktuálně měříme od 24 až 28 stupňů Celsia. Srážky se nám aktuálně nevyskytují a vlastně během večera a noci očekáváme, že bychom měli mít většinou velkou oblačnost a místy ta oblačnost může být i zmenšená a ojediněle se nám může vyskytnout déšť, přehánky a nebo i bouřka. S větší pravděpodobností by se to týkalo jižní poloviny Ústeckého kraje a krámu se nám ojediněle vytvoří i mlhy a ranní teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů Celsia.
0: Jak bude vypadat zítřek, tedy poslední pracovní den v tomto týdnu?
2: Zítra to vypadá, že bychom ještě ráno a dopoledne měli mít místy zmenšenou oblačnost a ojediněle i s mlhou, ale během dne to vypadá, že nám začne oblačnost přibývat a na většině území se vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky a ty mohou být i silné a právě na ty silné bouřky je vydána i výstraha, že v těch bouřkách se může vyskytnout náraz větru i okolo 70 km za hodinu kroupy o velikosti do 2 cm a přívalové srážky s úhrnem okolo 40 mm, ale je možné, že tu výstrahu ještě budeme zítra upřesňovat a zítřejší maximální teploty očekáváme od 24 až do 27 stupňů Celsia.
0: Tak zítra nezapomeňte na deštníky, já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní Den v kraji. S nedostatkem pitné vody se potýkají už několik let obyvatelé Jílového pod Sněžníkem na Děčínsku. Pravidelně tam proto zajíždí cisterna severočeských vodovodů a kanalizací. Možným řešením je výstavba nového vodovodního řadu ze sousední Tise na Ústecku. Možnost vybudování přípojky severočeská vodárenská společnost prověřuje. Stavba je ale zatím v nedohlednu.
1: Cisterna právě zajíždí k vodojemu pod rozhlednou Děčínského Sněžníku.
2: Jak často sem jezdíte takhle s tou vodou?
3: No to je dle potřeby, no. To je podle toho hlavně, jaký je přítok a hlavně kolik je tady turistů a všeho, že jo. To je jednou denně, nebo dvakrát denně, nebo jednou za dva dny, to je různý, no. Ale teďka, jak je sucho, tak je to víckrát, no.
1: Říká Milan Kápal, řidič cisterny severočeských vodovodů a kanalizací, která do vodojemu Děčínského Sněžníku pravidelně dováží vodu. Tato část Jílového má dlouhodobě problém s nedostatkem pitné vody. Podle Martina Lízla, který je místní, se s tímto problémem Sněžník potýká už několik let.
4: V krajině to všichni vidějí, co se děje, no a samozřejmě u nás v Kohoutku to zaplať pámu nepoznáme, protože nám sem tu vodu dováží. Ale samozřejmě, kdyby se sem nedovážela, tak jsme bez vody.
1: Říká Martin Lízl a zdůrazňuje, že kritická situace je hlavně o víkendech.
4: Samozřejmě na víkend tady máme mraky turistů a ta voda se třeba roste strašně nahoru. Čili po víkendu jsou tady třeba třikrát, přes týden nám to stačí obden jednou.
1: Podle nezávislé starostky Jílového Kateřiny Sýkorové je kapacita vody nedostatečná.
5: Čvát je z zákona povinen a zajišťuje tam tím dovážením vlastně jakoby té vody v těch cisternách. Tím, že to takhle doplní, tak tím to stačí. Ale dost často se stává, že i ten tlak vody jim tam padá.
1: Tisková mluvčí severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardiánová uvedla, že nejvíce postižené obce nedostatkem vody jsou například Velká Veleň, Dobkovice u Děčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum a Babětín. Z Děčínska Vít Provazník, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Skupina Jelen v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje Den v kraji. 15 umělců a mezi nimi i známý sochař Kurt Gebauer tvořili během týdenního malířského sympózia s názvem Barevný Benedikt v Mostě. Výsledkem jsou obrazy letních krajin a starých chalup i malé pestrobarevné sošky medvídků.
1: Tak já tady mám krajiny a kostely.
2: Tak já jsem jako krajinář v podstatě.
3: Tak mě většinou inspiruje příroda, ale nevyhýbám se ani portrétu, figuře.
4: Umělci se letos podle malířky Kristýny Kreisingerové inspirovali hlavně vodou.
1: Jsou to děti na pláži a hned vedle mě je Kurt Gebauer se svými plavci tady zde v rybníku Benedikt. Takže na sebe tak tematicky navazujeme. My jsme docela dost všichni, asi jak bylo to počasí na koupání, tak tady hodně z nás malovalo takové témata. Tady jsou třeba vodní hladiny od Petra Decheta a já tady mám pláž u Baltského moře.
4: Svoje díla mi ukázala i Iva Šimková z Jirkova, která ke svým dílům připojuje příběhy.
2: A ten doubek už měl kamarádku a rostli spolu, rostli, až začali dotýkat větvema. Přežili i druhou světovou válku a moderní doba řekla, ty stromy tady překáží. A skáceli je. Takže z dubu je lavička, z lípy je zvonička. A když ta zvonička zazvoní, tak doubek slyší svoji kamarádku.
4: Malíř Josef Koutný se zase hodně inspiruje přírodou po celé republice. Z jeho obrazů mě ale nejvíce zaujala váza s pivoňkami.
3: Pivoňka a kytice, nedílná součást přírody, že jo? Takže mimo těch krajin se zabývám i tvorbou zátiší.
4: Tady vidíme krajiny. Máte nějakou část tady Ústeckého kraje, která vás inspiruje?
3: Já nejsem Ústečák, já jsem ze západní hranice, já jsem Tachovák. Vlastně tohle jsou všechno krajiny z plenéru, kam vyjíždím s různýma malířskýma skupinama. Každá z těch krajin prakticky pochází z jiných koutů, z jiného koutu České republiky.
4: Barevný Benedikt spolupracuje taky se spolkem Nové Háro. Dražby obrazů mu zatím vynesly 70 tisíc korun na paruky pro onkologicky nemocné děti. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Sever, teď už je 3:15 a k tomu minuta a půl. Předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo třeba očkování proti chřipce. To teď zdravotní sestry dělat nemůžou. V budoucnu by ale mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. Má se týkat dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako jipová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovali o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídali by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovali by výsledky, prováděli by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkon navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let, když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl Michal Hruza, jeho zakázané uvolnění zhruba za 7 minut, už tady bude 18. hodina. Den v kraji je u konce, já pro vás mám ještě třeba duet Heleny Vondráčkové s Litvínovákem Martinem Maxou. Loučím se a po 18. hodině tady budou písničky na přání s Mírou Tartárkem. Zítra odpoledne opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.
2: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česká kamenice postavila na místě textilky domov pro seniory. Na zámku ve Šlupnově se koná výstava k příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste. Zítra čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Česká kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou budovách je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Při dnešním otevření to řekl starosta Jan Papajanovský z Hnutí STAN. O klienty se postará 16 pečovatelek a 3 zdravotní sestry. Největší investice 5000ového města vyšla na 240 milionů, z toho 160 milionů korun pokryla Evropská unie. 8 miliony korun přispěl Ústecký kraj a zbytek zaplatila radnice ze svého rozpočtu. Výstavu k příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku najdou návštěvníci na zámku ve Šluknově. Nejsevernější rozhlednu České republiky město obnovilo a návštěvníkům se zpřístupní 26. září. Model rozhledny si zájemci mohou prohlédnout na výstavě pod názvem Vrch Jitrovník, která bude na zámku 25. září.
2: Rozhledna stojí na Jitrovníku po více než 120 letech. Ta původní zanikla po vichřici v roce 1903. Za novou stavbu zaplatilo město zhruba na 13 milionů korun. Oproti původní rozhledně je o 7 metrů vyšší. Ze Šluknovská Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory, podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a mimo jiné podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO popírá.
3: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
0: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud.
1: Počasí.
0: V noci čekejte velkou oblačnost, ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku ojediněle mlhy, jinak až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně na silnici mezi Václavovem a Krásným Studencem bouralo osobní auto s autobusem a na Teplicku u sjezdu ze silnice číslo 6 na Teplice a Bystřany se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Pavel Rod s písničkou, která nestárne, krásnější než růže. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už také dnešní druhé písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a hned si také zopakujeme kontakty do studia. Tak ten telefon, ten má číslo 475 212 212. Také můžete posílat SMSky, ty na 90 011 04. Tvar musí být takovýto. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail, adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už tady máme první e-mail, než tady budou první telefonáty. Prosím, zahrajte od Karola Zicha písničku Paráda. Bylo by to pro kolegyni Zdenu u nás v práci v jedné nejmenované prodejně a to k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeje a písničku posílá Magda. No a my také.

0: Paráda, Karel Zich, písničky na přání. No a samozřejmě, co by to bylo za písničky na přání bez vašich telefonátů. Už tady mám nachystaný ten první po 18. hodině a ve vysílání po nějaké době vítám paní Jarmilu z Prahy Nuslí. Já vás zdravím, dobrý podvečer, pomalu už.
1: Dobrý podvečer, Mirečku.
0: Děkuju, děkuju. Tak vy jste vybrala písničku, kterou takhle občas přes den pouštíme, ona je moc hezká, to máte také pravdu. Tak jaká že to bude a komu dalšímu ji věnujeme?
1: Tak bude zpívat Jirka Korn a písnička se jmenuje Chci tě mít.
0: Ano.
1: A mně se líbí hlavně ta melodie.
0: Jo,
1: ta mě chytila a tu já mám ráda, no, tu
0: ano,
1: písničku.
0: Ano.
1: Chtěla bych tu písničku poslat Hance a Hinkovi k Teplicům, Haničce básnice z Harem do Bíliny, Stehelčovákům,
0: ano.
1: Dominice z Ústí nad Labem, mám dojem krásné Březno.
0: Ano,
1: že?
0: Když se přestěhovala, no. Teď je krásné Březno tady v Ústí. Její bydliště.
1: Aha, tak takhle.
0: Ano.
1: No a potom bych to poslala ještě panu Karlovi z Jižního Města a paní Milence, jeho paní.
0: Dobře.
1: Nevím, oni se nevozívají, ale byla bych ráda, kdyby se taky ozval.
0: Od někoho jsem slyšel, ale že poslouchají. Tak písnička je nachystaná, tak bude i pro vás, jak jste říkala, máte ji ráda, a já myslím, že nejenom vy. Tak tady je Jirka Korn a Chci tě mít, i ten název je pěkný. Tak zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: opravdu pěkná melodie, jak říkala paní Jarmila. Jirka Korn a písnička Chci tě mít, ta nám dohrála. My jsme tu písničku posílali také posluchačce Dominice z Ústí nad Labem krásného března. Shodou okolností se Dominika dotelefonovala před chviličkou. Tak Dominiko, já vás vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkujeme.
1: Chtěla bych nechat zahrát Lunetik, ať je hudba tvůj lék.
0: Ano, bude hudba, náš lék, komu zahrajeme.
1: A bylo by to pro paní Jarmilku z Muslí.
0: Ano.
1: Že jí moc děkuju, bylo by to pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic a pro paní Martu do Barandova a pro všechny posluchače.
0: Dobře, také pro vás ta písnička. Tady bude za malý okamžik, tak si ji užijte a zase někdy tady u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
2: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kvalita disku na Lunatic a písnička Ať je hudba tvůj lék, no ale pokračujeme dál. Já už tady mám teď nachystaný další telefonát a po nějaké době ve vysílání vítám také posluchače Roberta, který je z Děčína, ale momentálně někde na trase za volantem autobusu. Já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, nevím, z autobusu.
0: A odkud?
1: A momentálně se blížím do Chřibské.
0: Tak i tam zdravíme posluchače a také třeba cestující, co tam čekají někde na zastávce. Tak a vyhlíží vás. Co zahrajeme pěkného a komu to pustíme?
1: Tak dáme si Stanici svět po dlouhé době.
0: Ano.
1: Od Klendra a Vondráčkový.
0: Dobře.
1: A bylo by to pro na dobrnou pro Kabelu a Věru, pro Michala do Děčína a zahrádkářům do Kiškovic u Roudnice, sousedům a všem posluchačům a vám do rádia.
0: A vám za volant, ať to pěkně utíká v práci, ať je všechno v pohodě a zase někdy u nás ve vysílání. Budu se na vás těšit a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Radim Flender, Lucka Vondráčková, Stanice Svět, písnička, kterou vybral posluchač Honza z Děčína. Samozřejmě zdravíme, doufám, že se Robert z Děčína samozřejmě, doufám, že se bude dobře řídí. A na telefonu čeká další posluchač a to je Honza ze Žadce. Honzo, zdravím, hezký podvečer.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Tak my jsme si tady povídali o vinylových singlech, protože jsme si vzpomněli, že tohle se tehdy prodávalo za 12 korun, co tady zrovna čekáte za muziku. Tak co pěkného to bude a komu zahrajeme?
1: Míro, kapela Karamel, Přízrak 7B.
0: Ano, už se těším také.
1: Písnička bude pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro kluky z Hospůdky u Standy.
0: Ano.
1: A pro kamarádku Janu. A všem hezký poslech.
0: A taky Honzovi, jo? Tobě.
1: Děkuju.
0: Tak hezký poslech a zase někdy naslyšenou.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tolik tedy skupina Karamel a písnička Přízrak 7B, no ale pokračujeme dál. Teď tady mám na telefonu také nachystanou posluchačku, další posluchačku, je z Ústí nad Labem. Vysílání vítám Monču, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Tak my jsme tam po nějaké době také vybrali jednu takovou známou písničku, hodně známou, dá se říci i zlidovělou. Tak co to bude pěkného a komu?
1: Maxim Turbulence.
0: Jede mašinka.
1: Ano, bude to tady pro taťku, pro matese, co by byli většině. Pro vás do rádia, prosím, děkuju. Posluchače se poslouchají.
0: Dobře, a pro vás na zahrádku, jo, všechny, že tam všechny zdravím. Tak Maxim Turbulence, ať se hezky poslouchá Český rozhlas Sever a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která opravdu také nestárne s hudebním výletem na Slovensko, tak to byl Pavol Habera. A kým pri mě spíš? Jsou tady stále písničky na přání, za momentík se také podíváme na nějaký písemný vzkaz. No a hned teď také další telefonát nás čeká. Na telefonu v této hodině další posluchač Honza, ale tentokrát je Honza z Vlkavy. Honzo, zdravím, hezký podvečer ke stánku, nebo kde jste?
1: Ano, jsem u stávku, právě jsme se před půl hodinou vrátili z hasičské schůze.
0: Aha.
1: Měli jsme jako členskou schůzi, tady v hasičské zbrojnici, to musíte čtyřikrát za rok. Takže jsem se zúčastnil jako správný hasič.
0: Ano, ano.
1: A teďka hasíme už tady u stánku.
0: Něco jiného. Žízeň.
1: No pivečko, samozřejmě.
0: Žízeň hasíte, že? Hasíte žízeň. Tak písnička je nachystaná, komu ji zahrajeme, jakou?
1: Já bych chtěl dneska poslat písničku od Evy a Vaška, lázně Františkovi.
0: Ano, budou tam.
1: Především Hanice Básnice a jejímu manželovi Harimu. Chci jim poděkovat za dnešní velmi příjemný odpolední telefonát. Potom zdravím naši švadlenku Boženku do Žadce, Kermilku do Nuslí, moji mamku, která to tady všechno opět mapuje, sleduje.
0: Zdravím.
1: Na všechny ostatní věrné posluchače a včetně vás, Míru.
0: Děkuju moc. Tak pro vás, pro vaši maminku, pro všechny u stánku, Eva Vašek a lázně Františkovi. A mějte se krásně a naslyšenou.
1: Díky, Míro. Naschle, děkuju.

Tolik tedy Eva Vašek a Františkovi Lázně, jsou tady písničky na přání a já tady mám také nachystané čtení a dva vaše e-maily, tak teď ten první. Prosím, zahrajte dvěma nejlepším lidičkám z pohádkové chaloupky, kteří vždycky dodají dobrou náladu. Věrušce Sinkové a Josefu Sinkovi z Malé Černoce. Písničku od bratrů Nedvědů Máme jen sebe od Šárky a Jirky z Bečova.

0: jen sebe.
1: Máme jen sebe, bratři Nedvědi, a v písničkách Dobřání teď ještě tady přečtu alespoň jeden váš e-mail. Zahrajte prosím paní Zuzce do Rumburku na městskou policii k narozeninám něco od kabátu, že jí to posílá Jirka. Děkuji za zahrání. Tak věřím, že se bude líbit jedna starší písnička. Jmenuje se Colorado.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chvíli nás tady čekají aktuální zprávy a potom budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Doporučují, aby se lidé po koupání v jezeře Chmelař na Litoměřicku a v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku osprchovali. Stejné doporučení mají pro rekreanty u Nechranické přehrady na Chomutovsku. Informovali o tom na svém webu. Zhoršená jakost vody je také na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. V plavecké nádrži v Mikulášovicích na Děčínsku je voda na pohled horší. Zdravotní komplikace po koupání v ní ale nehrozí. Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště. Zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové trati mezi Batelovem a Horní Cerekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený v 8 hodin večer. Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. V nejbližších hodinách se z Bavorska přesune přes Tachovsko a Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor taky na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zatopených oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí taky bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, nevýjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Sport. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechů Jan Hanuš si myslí, že herní styl týmu z Glasgow se za poslední roky změnil.
1: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
0: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20 hodin a 45 minut. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Atény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká od 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Počasí. Zítra čekejte zpočátku ojedinělé mlhy, jinak až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Litoměřicku v Michalovicích se stala dopravní nehoda se zraněním. Další nehoda se stala ve Varnsdorfu v Žitavské ulici. Na dálnici D8 na 91. kilometru u státní hranice ve směru na Ústí stojí Ukrajinice nákladní auto. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna. Ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Aroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 8:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačorad, Tešukár Šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači Rateš Ukár Šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi, ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
2: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhletu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představily se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl, to příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem mu udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikovaný docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mého života.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v bud bar zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela

0: Rozhlas.
1: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
2: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
1: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
3: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat u vašeho dětství. Vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdál strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, protože na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly, a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak.
0: Ne? Vy herci samozřejmě se i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se
0: dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty obličeje rozklebený, jak stojí v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci. Teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný. Já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenuje. Já mám před očima.
1: Ale krásná, ale krásná holka, ano, to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít, jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy, Třebíč a to se táhne až Buchvíka a tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný, ale asi kousek asi letos popojedu, tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já jsem říkal, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce, ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce. S obou

0: se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
1: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
0: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Počasí. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
4: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
3: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
4: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
3: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmeme pozvání na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře. Konečně
4: vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.60. 1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvládá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak jsi mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že jsem mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No,
6: Tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
6: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
6: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
6: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak bylo hospodářství, někdo musel, no tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
6: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi námi nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo. A to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
6: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla? Jak vy jste to prožívali? Jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli? Tu lásku, kterou jste si budovali? Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
6: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme To už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce. Když
6: ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: Jste dodnes, jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
6: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
6: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel. No máme oba to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá.
6: Za rohem někde, pořád takže dokola. Ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si frajáčku.
6: No jo, to ještě.

0: ale oči černé nemám.
1: A kobiju malovala
0: malerečka. No, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže o vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958 a o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v ano. Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod do toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: No dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takový hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně, ano, pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme mockrát.
5: Ale to budeme je, čím chlubit.
4: To budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: No. To máte vy no. Za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezký.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě. Bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že. No ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho, a já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc, ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže, ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když se na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to, no,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se takhle, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden od druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, mluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško?
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takový koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já
4: a manžel Abeďa nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sobě úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto. To láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů. Přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to stačí.
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.

0: odchodů.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No.
2: Nic, napíj se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
2: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu krajana.
4: No. Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? Hmm. A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasu. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětí. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
4: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
5: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
5: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
5: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
6: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
7: Herein. Herein.
8: Dobrý den, herr direktor.
7: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
8: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
7: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
8: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
7: Je z oboru?
8: Ne, ale je to krajan.
7: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
8: Přímo.
7: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
9: Karas Antonín, pane direktore.
7: Anton, no dobrá, vyřízeno.
8: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
7: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
8: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
7: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
8: Naschledanou, paři, děkuji.
9: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
8: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
9: Kam?
8: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
10: Servus.
8: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
10: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
8: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
9: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
8: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
9: Jášku, Karlíku.
8: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek, no to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
9: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
8: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
9: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
8: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: Mastre si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha. Uh-huh.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozítří po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky o cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné.
4: Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol Franz.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
4: Zde.
2: George Bernard Shaw.
8: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
9: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
10: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
10: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přiváděj tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
3: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
10: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
10: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
10: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
10: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to. Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetí.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
10: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
7: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
10: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
7: A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
7: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
9: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
11: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
2: Tak co? Dáme se do toho, Rado Moudrých, a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
10: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
2: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
11: O jakém?
2: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
11: Zadržte ho.
10: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
2: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
9: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
2: Vyprávějte, pane Frasi.
9: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
2: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhorlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
7: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
2: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
7: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukradl psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel.
4: jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Vzdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle se měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu ihned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Poříčí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Jasný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podlah počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, to ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky, všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomé, a děkuju ti za to, že jsi takový šikulka.

0: šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo. Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
1: Já tedy pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
0: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
1: A děkuji i vám, paní Dano.
0: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvěčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
1: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte, jakoby to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapku. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby by to celý dům vlastně vyhrát na potok teda. Taková podlouhla prostě to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no.
0: Já tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě milý to vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším, od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté, anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Miluško.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roků a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franz je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat byte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je Zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Ten sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle Zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů, skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce krásné, domy nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne. Já tomu,
0: to nechme být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do třídnu. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No tak, ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jako člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: skutečně a... šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy...
1: jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už... Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělal. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeju vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, tak... o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte se
1: hezky.
0: A tam,
1: kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půjde restaurace 3, ale mějte se a naschledanou dobrou noc.
0: Naschledanou dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, Pavel. Pánové.
1: Musíme starečně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy, vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, aby jsme třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: To, že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby to prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte nahlasitý poslech.
1: Trochu předešel, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě nahlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli se opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, prostě... jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce, tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravily oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, nebo stále vidím, stále práci, už nenosím brýle vlastně to a vlastně i mě jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček podle biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a vezměl našim srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu stále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti, být společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, no prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, ne, opravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den, protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mhm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám

0: multikáru Zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu Zeminu získat. Mhm. Mhm, ano.
1: Tak co s tím uděláme?
0: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme dva pytle Zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
1: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. zpátky s tím substrátem. Uhum. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
0: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho v loni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
1: A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
0: Ne, nebyla. To bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
1: A tím se takže, něco vysvětluje.
0: Ano, není potřeba nic dodávat. Ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé. Ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
1: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
0: Ano, a protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. Hmm. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
1: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
0: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké modré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
1: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
0: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
1: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte. A doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900. Za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače Noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například láty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, jste dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo. Rozumíte mě, kolo?
0: Rozumím, rozumím. Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě, jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže tak, ono to nějak to dopadne, ale není to prostě podle vašich původních představ. Jo, řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to, jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světýlko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil ledaco opravat, všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal ledaco spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká, na Velikonoce.
0: Trkač.
1: Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, to se dalo sám. I kamna třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A za ním chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvyku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda malý nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podolánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. On ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale mě...
0: Právě
1: mě
0: o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl... Že jste chtěl udělat poklonu vašim...
1: Ano, víte, co je zázrak synovcem? Na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tím dětem, na třeba v Tady Hammer, jak jsem byl u Mariči McDonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi v naší mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu, je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: No, ano, to ne, no jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, odněkud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to na někoho?
1: Protože už se to zpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubová pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneska říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhletěm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Špatně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilý věku, tak si umí i mě to dělat, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdovej takový poctivej málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář. Hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pánu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou přebík do... Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak ten mluvil o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není, ale on je si toho vědomý, on ho to i mrzí, ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci, takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a ale takhle víte co, byli to chlapy, který mám ráda, ty dva už jsou nahoře. Na ty s úctou vzpomínám na oba. No a to kluka, to nejmladšího, toho mám taky ráda. I když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jako, že by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěl říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no ale... Já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. Ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou, tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně nebo počasí, a najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě. Jak je to možný, že někdo to dokáže? Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct to tež, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: To bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900, no a webová adresa rozhlas.cz/linka, ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu. Dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
0: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
0: No víš, miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
2: Dal se mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně. Proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
0: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
0: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
0: A jak bys dělal párniček?
1: No já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
0: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
0: A to není od nich hezký.
2: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
0: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: Proč mám čekat, strejčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. Proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alase, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bilno.

0: Páni, to byl velká potvora.
1: To byl člověk pohledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhaním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohl aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem mu prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pastě a pastě. O tyho on je veliký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo žvat nebude chtět. Tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve a tu je ten pád. že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl zvotu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel ven, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se zmáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liška štěká. No takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady jeden váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje Bill postavil velikou klec drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed 5 kroků dal první past, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nový, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Billa koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje Bill jezdil s těma gramofonem dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No tož, ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje Bill začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zasi Ramus iné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofónem, teda tak a ne ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesor?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna a Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
2: Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím, protože tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, protože to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta, páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

Pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáh. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den, 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámu ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Haha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni, ti určitě. Haha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.